0: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
1: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
0: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
1: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
0: Ladíte Klasik Praha.

0: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
2: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
2: Více na herman.cz.
3: Tohle je Klasik Praha.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: A zásilka z Datartu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
3: V boxech od Černáku Pozličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
5: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
4: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
5: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Je klasik Praha.

Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme

0: Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
1: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ladíte Klasik Praha.

0: vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.
1: Pěkné úterní jitro 26. května. Být jedináček nebo raději vyrůstat se sourozenci. Každý takový stav má co do sebe. Dnešní ranní vysílání nám poskytne příklad, v němž sourozenická pomoc dala vyniknout nejednomu hudebnímu talentu. Přeji příjemný poslech.

Slyšeli jsme první část symfonie B-dur Františka Xavera Duška. Hrál nám soubor Helsinky Baroko Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinena. Dohrál 7:05. Za chvíli od Bedřicha Smetany tanec číslo 8 z druhé řady českých tanců, tedy Obkročák. A hrát jej bude symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK pod taktovkou Petra Altrichtera. A české umělkyni se také budeme věnovat v první hodince našeho dnešního ranního vysílání. Pochází z velmi talentované rodiny Bendů. Právě jí, ale i svým dalším sourozencům František Benda nesmírně pomohl. Jakým způsobem, i o tom budeme hovořit v dnešním ranním vysílání, ale trochu později.

Slyšeli jsme Obkročák, tanec číslo 8 z druhé řady českých tanců Bedřicha Smetany. V 7 hodin a 10 minut za chvíli nás se čeká malá noční hudba a my uslyšíme z tohoto známého díla Wolfganga Amadea Mozarta druhou část v podání Pražského komorního orchestru. Předtím ale ještě předpověď počasí pro dnešek. Pro Prahu. Dnes budeme mít v Praze léto, i když stále ještě panuje jaro, protože nejvyšší odpolední teploty už se přehoupnou i přes 30. Dnes by měly atakovat až 32 stupňů Celsia v hlavním městě a obloha bude nadále převážně jasná.

Slyšeli jsme ukázku z malé noční hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Pražský komorní orchestr pod taktovkou Charlese Mekra se zahrál druhou část a dohrál ji minutu po čtvrté na osm. Za chvíli si přesuneme k hudbě filmové, ke snímku The Artist a uslyšíme téma Fantasie d'amour v podání bruselské filharmonie pod vedením Ernsta van Thiela. Než ale zazní hudba Ludovika Burse, je tu ještě informace o dopravní situaci v Praze. Ta se týká zejména jedné dopravní nehody na Pražském okruhu. Na 24. kilometru ve směru k D1 buďte opatrní, je tam bohužel nehoda dvou havarovaných vozidel a překážka se musí objíždět.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Weberkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
6: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
7: Více na herman.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku irských lidových melodií. Byla to směs tří. Coolies, Son Frank a Fair and Forty. Slyšeli jsme hlavně solo Daniela Hoopa, který také dal dohromady soubor Air Ensemble, aby nahrál právě takovou zajímavou desku Irish Roots, ze které jsme slyšeli předchozí ukázku. 7:27, ranní vysílání v plném proudu a jak už jsem slíbil, připomeneme si také jednu osobnost naší hudby z historie. Je to Anna Františka Hatašová, operní pěvkyně, sopranistka, která se narodila 26. května, byla to ovšem v roce 1728. A vy si ji velice dobře zařadíte, když řeknu, že jejím rodným příjmením bylo Bendová. A tak patří do rodiny Bendů. Narodila se stejně jako například František Benda nebo Jiří Antonín Benda rodičům Janu Jiřímu Bendovi a Dorotě Bendové v Benátkách nad Jizerou. Na jím příkladu, na jejím životě a úspěchu můžeme dokázat, jak sourozenecká láska dokáže divy. Ale o tom více za chvíli po písni Lombardianka Michala Nejtka, který na albu Trubadůrky zhudebnil texty středověkých okcitánských trubadůrek žen. Nám píseň Lombardianku zaspívá Kamila Kazalová a doprovázet ji bude soubor Tiburtina Ensemble pod vedením Michala Nejtka.

Slyšeli jsme píseň Lombardianka Michala Nejtka, který zhudebnil jeden z textů okcitánských trubadůrek žen. Zpívala nám jak Kamila Mazalová, tak soubor Tiburtina Ensemble pod vedením Michala Nejtka a doprovázeli je hráči jako Marco Ambrosini na nickelharfu, Margit Iblakr na dulcimer, Katalina Vicens na organeto a Martin Novák na perkuse. Jsou 8:04 a my pokračujeme dál. Za chvíli se ocitneme v podsvětí, a to s Orfem. A už tušíte jistě, že jde o známou melodii Jacques Offenbacha, tentokrát z předehry k této operetě Orfeus v podsvětí. Ale než se dostaneme do podsvětí, zůstaňme ještě na povrchu a v historii, neboť se ocitáme v tomto dnešním ranním vysílání v 18. století a připomínáme si českou pěvkyni, sopranistku, ale také dobrou pedagožku Annu Františku Hatašovou, ovšem rozenou Bendovou, jak už víte, pochází z bohatého na talent rodu Bendů. Její starší bratři František, Jan Jiří, Jiří Antonín a Josef věnovali svůj zájem houslové hře a skladatelské činnosti, ale Anna ta vynikala především ve zpěvu. Ovšem situace hospodářská i finanční rodiny Bendů v Čechách byla velmi špatná a tak se Františku Bendovi, který působil u pruského krále Fridricha II. V dvorské pruské kapele, podařilo, aby přesvědčil krále Fridricha II. O možnost přesídlení rodiny do Německa, blíže k jeho působení v Německu. A to se skutečně podařilo. A tak bratři i mladá Anna Františka se dostali až do Postupimi. No a právě tam Anna Františka Hatašová mohla u svého bratra Františka studovat hudbu a zpěv.

0: Slyšeli jsme předehru k operetě Orfeus v podsvětí Žaka Offenbacha. Hrál symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod vedením Martina Siegharta. Dohrál přesně ve 7:45. A my se ještě jednou vracíme k naší uznávané pěvkyni a také pedagožce Aně Františce Hatašové, která ovšem je rozená Bendová. Vy víte, že pochází z onoho velmi talentovaného, hudebně talentovaného rodu Bendů. Díky Františkovi mohla dojít k tomu, že našla svůj domov v Postupimi v Německu a později jí pomohl další bratr Jiří Antonín Benda. Na jeho přímluvu se stala totiž v roce 1750 ve svých 22 letech komorní zpěvačkou durinského vévody Friedricha III. Ve městě Gotha, což bylo skvělé postavení, protože tam mohla působit v oboru, který milovala, tedy ve svém zpěvu. Byla spíše komorní pěvkyní na koncertech a nebo chrámovou, ale také si prý i jednou zaspívala v opeře právě Jiřího Antonína Bendy. V Gotě také našla svého manžela, dalšího z českých hudebníků, který působil v Německu, Dismase Hataše, skladatele a houslistu. Narodil se jim syn Jindřich Krištof, který pokračoval v hudební tradici rodičů jako houslista a skladatel. Anna Františka byla obdivována jak proto, jak uměla znamenitou koloraturní techniku, tak pro krásný a prý i silný hlas. Když byste ji viděli na dobových obrázcích, tak byste si řekli, kde se bral v tak útlém těle tak silný a pěkný hlas, jaký byl popisován v těch kritikách nebo recenzích jejího výkonu. Nicméně tomu tak nejspíš bylo. A my si teď poslechneme hudbu jednoho z bandů, a sice Jiřího Antonína. Uslyšíme třetí část triové sonáty E-dur. Hraje muzika Filharmonika Pragensis.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
1: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
2: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
1: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
3: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoaero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
4: Těšíme se na vás.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Dozněla ukázka z opery Pohádka o caru Saltánovi. Z této svity z opery jsme slyšeli třetí část Tři zázraky v podání skotského National Orchestra pod vedením Neme Järviho. Skotský národní orchestr nám zahrál hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova těsně před 8 hodinou. Teď už 8 je, to je nejvyšší čas pro zprávy a za chvíli také pro další pěknou skladbu. Ta pochází od Johna Dowlanda.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Sněmovna by dnes měla znovu schvalovat snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Poslance také čeká opětovné posouzení předlohy, podle níž budou výrobci zdravotnických a diagnostických prostředků povinni hlásit výpadky dodávek těchto výrobků. Česká horní parlamentní komora, Senát, si pak v podvečer připomene 30. výročí ustavení slavnostním shromážděním svých současných i bývalých členů. Ruské ministerstvo zahraničí včera opět vyzvalo zahraniční diplomaty k opuštění Kyjeva vzhledem k tomu, že ruská vojska přistupují k systematickým útokům na Kyjev s tvrzením, že jde o odvetu za ukrajinský útok na okupovaný Starobylsk. Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, jejíž součástí jsou prakticky každý den i útoky na Kyjev a další ukrajinská města. Před 2 lety bylo při jednom z ruských útoků poškozeno České centrum v Kyjevě. České ministerstvo zahraničí situaci pečlivě sleduje a všechny informace vyhodnocuje. Centrum Hágu díky jubilejnímu ročníku výstavy Blow Up už popáté zaplnila nafukovací umělecká díla. Pro letošní jubilejní ročník se vrátily všechny instalace z minulých let a navíc přibyly nové. Návštěvníci si mohou prohlédnout abstraktní instalace i 7-metrový hrnec s pokličkou. V parcích, na budovách a dokonce i na vlakovém nádraží je v tomto nizozemském městě umístěno 24 nafukovacích děl. Výstava trvá do 21. června. V České republice bude dnes jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 27 až 32 stupni Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 23. To je ze zpráv a posun všem. Nyní už se zaposloucháme do tvorby Johna Dowlanda. Uslyšíme píseň Away with These Self-Loving Lads z pera anglického renesančního loutnisty. Ovšem my se zaposloucháme do současného pěvce Joela Frederiksna, do jeho hlasu a také do zvuku ansámblu Phoenix Munich.
1: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Johna Dowlanda, renesančního loutnisty, a byla to skladba, která nese název Pryč s těmi samolibými hochy, které nikdy nezasáhne Cupidův šíp. Alespoň tak v češtině lze přeložit onen název. Nám zpíval Joel Frederiksen a doprovázel ansámbl Phoenix Munich. 8 hodin 7 minut. Za chvíli hudba Sergeje Prokofjeva. Uslyšíme z Borise Godunova scénické hudby k tomuto dramatu scénu u fontány a polonézu. Hrát bude skotský národní orchestr.

0: Slyšeli jsme hrát skotský národní orchestr a byla to scéna u fontány a poledne ze scénické hudby Borus Godunov Sergeje Prokofjeva. 8 hodin a 14 minut za chvíli od Antonína Dvořáka Rusalka. A my uslyšíme krásnou árii Rusalky z prvního dějství v podání České filharmonie pod vedením Václava Neumanna a především v podání pěvkyně Gabriely Beňačkové. Předtím se ale zaposlouchejte do informací o dopravní situaci. Nehody jsou hlášeny a tím pádem se zdržíte v Evropské ulici, v Kukulově, také v Máslově ulici, v Jeremenkově a rovněž v Českobrodské ulici.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

0: Klasik Praha.
1: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
7: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
9: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
8: Těšíme se na vás.
10: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Jsme Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Johna Williamse, jistě jste poznali známou melodii z filmu o Indianu Jonesovi. Tato nahrávka pochází z filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava z roku 1989. My teď už máme 8 hodin a 29 minut a tak se zaposloucháme v ranním vysílání ještě do dalších melodií. Tou následující je první část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S.D. Wolfganga Amadea Mozarta. První část nám zahraje Radek Baburák a doprovodí Baburák Ensemble.

0: Radek Baburák a Baburák Ensemble nám dohráli první část koncertu pro lesní roh a orchestr číslo 3 S-dur Wolfganga Amadea Mozarta 6 minut po 8:30. Za chvíli uslyšíme část z muzikálu West Side Story přepracovanou do čtyř symfonických tanců a my uslyšíme čtvrtý, Mambo. Muzikál West Side Story je považován za vrchol v daném žánru a vlastně jeho genealogie tvorby zahrnuje několik let. Už v roce 1949, tedy pár let po druhé světové válce, prý přišel choreograf Jerome Robbins za Leonardem Bernsteinem s nápadem vytvořit nové hudebně dramatické dílo podle tragédie Shakespeareovy Romeo a Julie, což se Leonardu Bernsteinovi líbilo a tak ještě přizvali textaře Artura Lorence. Když se tito pánové dohadovali, jak by celé dílo mělo vypadat, Leonard Bernstein dokonce přišel s nápadem, že by to mohla být opera. Ale naštěstí jej oba další společníci přesvědčili, že by tomu tak nemělo být. Nicméně nedohodli se. A tak projekt odložili. A sešli se až o pár let později, v polovině 50. let. A to už se v novinách objevovaly také zprávy o genzích pouličních, které ohrožují někdy stabilitu společnosti v některých částech města. A to už bylo období, kdy se v Americe a hlavně v New Yorku objevovali také často Portorikánci. No a když přišel Jerome Robbins opět s nápadem, že by mohli pracovat na novém díle, tedy tehdy už muzikálu, tak byl Leonard Bernstein poměrně nadšený z toho, že by vlastně mohl zapracovat do své hudby i latinskoamerické rytmy. Slovo dalo slovo, přišel i nový textař Stephen Sondheim a vzniklo opravdu úchvatné dílo a my teď uslyšíme jeden z ikonických tanců muzikálu West Side Story, Mambo v podání Los Angeleského filharmonického orchestru, který bude řídit autor hudby Leonard Bernstein.
1: Vstávejte s Klasik Praha. Od 7 do 9 je tu pro vás každý všední den Filip Sichra.

Dozněl jeden ze symfonických tanců přepracovaných pro samostatné provedení z muzikálu West Side Story Leonarda Bernsteina Mambo. Hrál Los Angeleský filharmonický orchestr pod vedením autora hudby Leonarda Bernsteina. A my se teď sklidníme v 8 hodin a 41 minut a máme k tomu příležitost i díky hudbě Camille Saint-Saëns. Uslyšíme Labuť z cyklu Karnevalu zvířat Solomar Gauthier Capuçon a doprovází orchestr do Chambre de Paris pod vedením Douglase Boyda.

Doznělo krásné dílo Camille Saint-Saënse Labuť z cyklu Karnevalu zvířat. Gautier Capuçonna doprovázel orchestr de Chambre de Paris pod vedením Douglase Boyda. Přesně 9:15, to je čas pro další pěknou skladbu, tentokrát od Georga Friedricha Händla. Uslyšíme 11. část Svity Ebdoro pro lesní roh a smyčce z vodní hudby. Hraje soubor The English Concert pod vedením Christopha Hogwooda.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz. S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z králičí zahrádky.
4: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím, hopnu. Teď jsem přeci králík.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
9: Klasik Praha.
10: Klasik Praha.

Česká filharmonie vedená Sergejem Bodo nám zahrála scénickou hudbu Žána Sibelia k dramatu Maurice Maeterlinck Pelléas a Melisande. Byla to první část Před zámeckou branou. 8 hodin 57 minut, tedy ještě čas pro jednu skladbu z ranní nabídky. A tou je uherský tanec číslo 10 F-dur Johannesa Brahmse.

0: Dozněl uherský tanec číslo 10 F dur Johannesa Brahmse. My slyšeli tak poslední skladbu z ranního vysílání a vás čeká náplň dopoledního bloku Ondřeje Fischera. Už je za chvíli s hudbou Amy Marcy Beach. Uslyšíte tvorbu pianistky a skladatelky, která žila na pomezí 19. a 20. století. A víc vám k tomu řekne už Ondřej Fischer po chvíli po 9. hodině. Filip Sichra se s vámi loučí a přeje vám pěkné úterý.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Hezké úterní dopoledne, milí posluchači a posluchačky hudebního rádia Klasik Praha. Je 26. května, 7 minut po 9. Svátek dnes slaví Filip a od mikrofonu rádia Klasik Praha z našeho studia na Pražském Smíchově vás zdraví Ondřej Fischer. Dopolední vysílání právě zahájila hudba americké skladatelky jménem Amy Beach. Byla to druhá věta z její symfonie E-moll zvané Galská, což je symfonie založena na nápěvech starých anglických, irských nebo skotských melodií, proto si vysloužila toto přízvisko. No a premiéru měla před 130 lety v roce 1896, kdy ji hrál Bostonský symfonický orchestr. Byla to tehdy první takto veřejně provedená symfonie napsaná americkou ženou. A my jsme poslouchali druhou větu této symfonie v podání nešvilských symfoniků, které na nahrávce řídil dirigent Kenneth Schermerhorn. Co nás v této hodině čeká? Tak třeba hudba Johanna Sebastiana Bacha, France Schuberta, Richarda Strause, také si poslechneme hudbu zajímavého barokního autora Jana Zacha v podání ansámblu Muzika Florea. No a také samozřejmě dojde na filmovou hudbu a vynikající interprety tuzemské i zahraniční, včetně skotského národního orchestru. Zahraje nám také symfonický orchestr FOK, vynikající soubor zobcových fléten, ansámbl Feuervogel a mnozí další skvělí hudebníci. No a teď budeme pokračovat bachovou hudbou, přední český hoboista Vilém Veverka a třetí věta z koncertu D-moll.

0: 12 minut po 9. hodině zazněla teď hudba Johanna Sebastiana Bacha. Willem Weverka byl solistou v třetí větě koncertu D-moll a následuje pravidelná rubrika Novinka týdne, v níž si představíme skvělé nové album s méně známými písněmi Antonína Dvořáka.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už ve 21. století interprety důkladně vytěženo, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily až donedávna i některé z Dvořákových raných písní, jimž se věnují na novém albu Dvořák Early Songs, tedy rané písně, sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladívkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních urtextových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Bernreiter, která nastudovali do mimořádných interpretačních detailů a niancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šestero písní z Králodvorského rukopisu na archaizující texty falzifikátora Václava Hanky, cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného housli Joachima. Album bylo natočeno ve studiu Martínek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti. Pozitivní recenzi nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku uslyšíme z tohoto alba píseň nazvanou Opuštěná, která pochází z cyklu písní z Králodvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková. Na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

Tak to byla raná píseň Antonína Dvořáka s názvem Opuštěná z Dvořákova cyklu písní z Králové dvorského nebo Králodvorského rukopisu na texty Václava Hanky. Nicméně je to ukázka z nového alba, na kterém najdete i mnoho jiných pozoruhodných dvořákových raných písňových děl, některá dosud nenahraná. Je to album, které se jmenuje Dvořák Early Songs a které vyšlo nedávno u vydavatelství Navona Records. Natočili ho společně sopranistka Martina Janková a hráčka na dobový kladívkový klavír Barbara Maria Willi. Více o tomto novém albu se můžete dočíst i na našich webových stránkách v sekci Novinka týdne. A my pokračujeme hudbou filmovou, bude to uznávaný francouzský filmový skladatel Alexandre Desplat, oceněný několika Oscary i Zlatými globy. A toto bude hudba, kterou složil k filmu režiséra Wesse Andersona s názvem Francouzská depeše. Pařížský orchestr, Orchestre de Paris, bude na nahrávce dirigovat sám autor. Thank you.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčin.cz.
7: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
2: Ladíte Klasik Praha.

Je 9:55, posloucháte Radio Klasik Praha. Právě teď nám hrála klavíristka Elizabeth Leonskaja, rodačka z Gruzie, která žije už dlouhá léta v Rakousku a která loni oslavila významné životní jubileum 80. narozeniny a která takto natočila Schubertovo Emprompty číslo 1 z opusu 90. Dále si poslechneme hudbu Strausovu ve valčíkovém rytmu, ovšem nebude to hudba Johanna Strause, nýbrž Richarda Strause, který valčíkovou hudbu využil ve své opeře Růžový kavalír, odehrávající se ve Vídni. Bude nám hrát skotský národní orchestr pod taktovkou Nemi Järviho a dále pak ještě třeba uslyšíme soubor Muzika Florea hrát hudbu pozoruhodného autora Jana Zacha. Dojde také na Dvořáka nebo hudbu renesanční, to vše ještě před 10. hodinou.

Jsou 10:15 a poslouchali jsme hudbu Richarda Strause, valčíkovou hudbu z jeho krásné opery Růžový kavalír, odehrávající se ve Vídni, proto v ní autor valčíkové rytmy rád využíval. No a my jsme poslouchali nahrávku skotského národního orchestru, který řídil v tomto případě dirigent Neme Järvi. Mimochodem, skotský národní orchestr bude mít brzy novou šéfdirigentkou, kterou se má podle nedávných zpráv stát litevská dirigentka Giedre Šlekyté. Více se o tom můžete dočíst i na našich webových stránkách v sekci zprávy. No a my budeme teď pokračovat v našem programu nahrávkou souboru Muzika Florea, která vyšla v loňském roce a kde je natočeno v novodobé premiéře Requiem d-moll skladatele Jana Zacha, což byl rodák ze vsi Dechtáry u Jenštejna poblíž Prahy, skladatel barokního nebo předklasického období, kde také působil jako kapelník v Mohuči a navštívil i Itálii nebo Rakousko. No a z jeho Requiem d-moll v podání souboru Muzika Florea a sboru Collegium Floreum teď uslyšíme část třetí Kyrie, diriguje Marek Štrincl.

0: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
1: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
2: Těší se na vás Jiří Bárta.
3: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
4: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
3: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
4: Více na herman.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně

0: Mám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
1: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Slyšeli jsme polonézu Esdur Antonína Dvořáka, skladbu, která teď v našem dopoledním vysílání 9:50 dozněla v podání Symfonického orchestru FOK pod taktovkou jeho někdejšího šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka. Další nahrávka jistě potěší milovníky staré hudby. Zahraje nám zajímavý německý soubor historických nástrojů Ensemble Feuervogel, kterému dominuje kvarteto historických zobcových fléten, doplněných někdy ještě dalšími nástroji. V tomto případě soubor spojí síly se sopranistkou Kerin Tini, velice žádanou interpretkou staré hudby v současnosti, která nám zaspívá píseň nazvanou With Angel's Face and Brightness, tedy s andělskou tváří a jasností, kterou složil anglický renesanční skladatel jménem Daniel Norcombe.

0: Tak to byla renesanční hudba, hudba anglického skladatele Daniela Norcombe a jeho madrigal nazvaný With Angels Face and Brightness, který nám zaspívala sopranistka Karin Tini, doprovázená souborem Ensemble Feuervogel, kvarteto historických zobcových fléten, které vzniklo na Freiburské hudební univerzitě. Za chvíli nás čeká hudba Josefa Suka, bude to čtvrtá část z jeho serenády pro smyčce S-dur, velice známé skladby, kterou Suk napsal co by 18-letý, jakožto žák Antonína Dvořáka, a zahraje nám ji Pražská komorní filharmonie, vedená Jakubem Hrušou. Pak dále třeba také Ravel, Prokofiev, Bach, filmová hudba nebo Elgar či Schumann, to vše máme v našem programu připraveno ještě před 11. hodinou.
1: Posloucháte Klasik Praha.

Posloucháte úterní dopolední vysílání Rádia Klasik Praha a právě dozněla část z této radostné serenády pro smyčce S-dur 18-letého autora Josefa Suka, který tehdy jako žák Antonína Dvořáka napsal tuto skladbu v reakci na Dvořákův podnět, aby také konečně jednou napsal něco veselého, neboť Suk se v mládí věnoval spíše dumkám a podobným pochmurným žánrům. No a vznikla z toho tato velice populární kompozice, již čtvrtou větu nám teď zahrála pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jakuba Hruši, také svého někdejšího šéfdirigenta. Dále uslyšíme skvělou klavírní virtuosku Martu Argerič, která bohužel letos nevystoupí na festivalu Pražské jaro, musela zrušit svou účast, nicméně my si ji tedy poslechneme aspoň z nahrávky. Bude to část Trpaslík z Ravelova známého cyklu Kašpar noci, který je inspirován romantickou poezií.

Posloucháte Radio Klasik Praha, je 10 minut před půl jedenáctou a legendární klavíristka Marta Argerič nám právě teď zahrála část Trpaslík z virtuózní, velice technicky náročné svity Maurice Ravela s názvem Kašpar noci, která je inspirována básníky, tedy básněmi Aloisia Bertranda, které tedy vznikly v roce 1842. Ravel pak napsal svou svitu až o řadu desetiletí později. No a klavíristka Marta Argerič, kterou jsme slyšeli na této živé nahrávce, tam měla vystoupit 1. června také tady v Praze na festivalu Pražské jaro s Rotterdamskou filharmonií. Nakonec své vystoupení zrušila a na koncertě ji zastoupí klavírista Lukas Šternat, který zahraje původní program, tedy klavírní koncert Amol Roberta Schumana, a zazní též hudba Johannese Brahmse a předehra Cyrano z Bergeraku, kterou složil Johann Wagenaar. No a my pokračujeme v našem dopoledním vysílání teď filmovou hudbou. Je to britský filmový skladatel Ron Goodwin a hudba, kterou složil pro britský dobrodružný válečný film o letcích RAF za druhé světové války s názvem Letka 633. Bude nám hrát těleso ze švýcarského Lucernu City Light Symphony Orchestra pod vedením dirigenta Kevina Griffitse.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
4: Těší se na vás Jiří Bárta.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
11: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
13: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
14: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
13: Od 28. do 30. května Metropole Zličín, expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
14: Více na herman.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Jsme Klasik Praha.

Jsou 11:04, poslouchali jsme ukázku z tvorby zajímavého španělsko-argentinského skladatele, který se jmenoval Eduardo Grau. Před pár lety vyšlo album s jeho skladbami, které mělo mezinárodní obsazení, podílela se na něm i česká flétnistka Jana Jarkovská a právě ta nám teď zahrála druhou větu z Grauova flétnového koncertu s názvem La Flor de Nido. No a pokračujeme hudbou Sergeje Prokofjeva, bude to sonáta pro violončelo klavír C-dur, poslechneme si její druhou větu, moderáto, a budou nám hrát dva čeští interpreti, violončelista Václav Petr, koncertní mistr violončel České filharmonie a spolu s ním také pianistka Alena Grešlová.

Druhou větu ze skvělé Prokofjevovy sonáty pro violončelo a klavír C dur, která vznikla pro legendárního Mstislava Rostropoviče, tak tu jsme teď poslouchali tuto druhou část v podání českých interpretů, violončelista Václav Petr, koncertní mistr violončel České filharmonie a pianistka Alena Grešlová, laureátka řady soutěží, odborná asistentka na HAMU. A toto byla jejich společná nahrávka, která vyšla přesně před 10 lety v roce 2016. Dále tu mám ještě hudbu Johanna Sebastiana Bacha, přední čembalista Jean Rondo zahraje úvodní část ze známého Bachova čembalového koncertu D-moll a rovněž pak ještě hudbu Edwarda Elgara a Roberta Schumana máme pro vás připravenou před 11. hodinou tady na Rádiu Klasik Praha.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Někdy přijde chvíle, kdy si řeknete, chci větší svobodu, chci vlastní tempo. Možná je čas začít něco nového. Staňte se realitním makléřem u Century 21. Nebo si rovnou založte vlastní kancelář a podnikejte s podporou silné značky. Buďte součástí nejrychleji rostoucí realitní sítě na trhu. Century 21. Úspěch v realitách má své jméno. Více informací na www.century21.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená, smažák!
6: Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
9: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
10: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
11: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
12: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun.

0: 10 milionů. Eurojackpot.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Pět minut před 11. na Klasik Praha v podání Vídeňské filharmonie pod taktovkou dirigenta Johna Eliota Gardinera zazněla teď slavná část Nimrod z takzvaných enigmatických variací na původní téma anglického skladatele Edwarda Elgara. Jak známo, v těchto variacích autor znázornil řadu svých blízkých a známých, včetně sebe samého. No a tato Elgarova skladba ta zazní letos třeba i na festivalu Smetanova Litomyšl, bude to 20.

30. června v sobotu, kde zahraje Elgarovy variace Enigma a také 6. symfonii H-moll Petra Iljiče Čajkovského Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou dirigenta Antonia Papána. Před 11. hodinou teď ještě komorní hudba Roberta Schumana, finále z takzvaných fantastických kusů. Na nahrávce uslyšíme dva bratry, kteří jsou oba vynikajícími hráči na smyčcové nástroje, houslista Reno a violončelista Gautier Capuçonovi a spolu s nimi opět legendární klavíristka Marta Argerich.

0: Dvě minuty po jedenácté zazněla na Klasik Praha závěrečná část z cyklu Fantastické kusy opus 88 Roberta Schumana. Bratři Reno a Gotye Capisonovi hráli na housle a violončelo a spolu s nimi klavírní legenda Marta Argerič. Následovat bude raná skladba Leoše Janáčka Svita pro smyčce, kterou Janáček napsal jako 23letý. No a bude to část pátá Adagio v podání souboru Kamerata Bohemika Prague pod vedením islandského dirigenta Gudniho Emilsona.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

Je 7 minut po 11. a slyšeli jsme teď adagio ze svity Prosmyčce Leoše Janáčka, autorova raného díla ovlivněného Dvořákem, které vzniklo v roce 1877, když bylo Janáčkovi 23 let. Islandský dirigent Gudni Emilsson řídil soubor Kamerata Bohemika Prák a dále si poslechneme živou nahrávku třetí věty z virtuózního klavírního koncertu číslo 3 Sergeje Rachmaninova. Tato nahrávka vznikla v Los Angeles v koncertní síni Walt Disney Hall, no a natočili ji klavírní hvězda Yuja Wang spolu s Los Angeleskou filharmonií a dirigentem Gustavem Dudamelem u příležitosti 150. výročí narození Sergeje Rachmaninova, které jsme si připomínali v roce 2023.

0: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
0: Nejlepší filmové melodie.
3: Galerie a aukční dům Arthaus Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthaushejtmánek.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Taky toužíte po novém bydlení? V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
0: Ladíte Klasik Praha.

4 minuty před 11:30 dozněla filmová hudba Ennia Morriconeho v úpravě pro flétnu a klavír. Jsme slyšeli jeho hudbu z westernu režiséra Sergia Leoneho Hodný, zlý a ošklivý, který měl premiéru přesně před 60 lety v roce 1966. Teď nás dále čeká symfonická hudba Josefa Haydna, finále z 94. symfonie G-dur, které se pro její druhou větu někdy přezdívá s úderem kotlů nebo s překvapením. Bude nám hrát Pražský komorní orchestr a pak třeba ještě hudba Benjamina Britna nebo France Lista zazní tady v našem vysílání předpolednem.

Je minuta po půl dvanácté, Pražský komorní orchestr hrál teď Haydnovu hudbu v finále ze symfonie číslo 94. A dále si poslechneme ukázku z nahrávky vydané předloni, která mimo jiné získala cenu časopisu Gramophone. Natočila ji houslistka Isabel Faust se symfonickým orchestrem Bavorského rozhlasu a dirigentem Jakubem Hrušou a najdeme na ní solové skladby Benjamina Britna pro housle, včetně tedy houslového koncertu tohoto britského autora, který vznikl v roce 1939. A jeho třetí část, kterou teď uslyšíme, ta je pojata jako pasakalia. Solo hraje Isabel Faust a doprovází symfonický orchestr Bavorského rozhlasu pod taktovkou Jakuba Hruši.

Tak to byla třetí věta z houslového koncertu Benjamina Britna. Cenou časopisu Gramophone oceněná nahrávka dirigenta Jakuba Hruši, houslistky Isabel Faust a symfonického orchestru Bavorského rozhlasu. Dále opět něco z klavírního umění virtuózního pianisty Daniela Trifonova, který nám zahraje druhou z listových 12 takzvaných transcendentálních etid. A pak ještě třeba hudba českého autora 20. století Josefa Páleníčka anebo Antonia Vivaldiho zazní tady na Klasik Praha před 12. hodinou.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Poslouchali jsme první část z dvojkoncertu, který Antonio Vivaldi původně napsal pro violu d'amore, milostnou violu, loutnu a orchestr, ale toto bylo poněkud jiné obsazení, kde hráli na violončelo slavný americký hráč Jojo Ma, na varhany Ton Kopman a spolu s nimi amsterdamský barokní orchestr. Teď je před 12. hodinou ještě hudba Josefa Pálenička, bude to první věta z jeho hravé skladby ze 40. let minulého století, která se jmenuje Partita Piccola pro klarinet a klavír. Budou nám hrát Irvin Veniš a

0: Klarinetista Irvin Veniš a pianista Martin Kasík nám hráli tuto hravou hudbu českého skladatele Josefa Pálenička z jeho skladby Partita Piccola z roku 1943 v neoklasicistním stylu. To byla teď první věta Allegro con Brio a byla to také závěrečná skladba dnešního dopoledního vysílání. To odpolední začne už za malý okamžik hudbou Jeana Sibelia, působivá symfonická báseň Labuť z Tuonely zazní v podání Liverpoolské filharmonie. Pak bude třeba také následovat Dvořák, filmová hudba, Strauss, Bach a další. A odpoledním programem vás dnes provede kolegyně Mirka Časarová, která se vám za okamžik přihlásí od mikrofonu z našeho studia na Pražském Smíchově. Od téhož mikrofonu se právě teď ve 12 hodin loučí Ondřej Fischer. Přeji vám hezké úterý, těšit se budu opět na slyšenou zítra dopoledne a také mě ještě můžete dnes od 19 hodin slyšet v pořadu Hudba v miléniu, kde bude mým hostem tenorista Pavel Černoch.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Na Radio Klasik Praha právě dozněla legenda z finského eposu Kalevala, Labuť z Tuonely, z pera Žána Sibelia. Charles Groves řídil Royal Liverpool Philharmonic Orchestra. Máme teď 8 minut po 12. hodině a na Radio Klasik Praha začíná odpolední vysílání. Dnes se vám od mikrofonu hlásí Mirka Časarová a těším se na společný čas až do 19. hodiny. Dnes je úterý 26. května a jak je důležité mít je Filipa, obzvlášť v úterý 26. května. Dnes svůj svátek slaví Filip, takže všem Filipům jen to nejlepší. A kdybyste Filipa měli ve své blízkosti a chtěli pro něj třeba něco vyhrát, tak to můžete během poslechu našeho rádia také. Dnes totiž v odpoledním vysílání soutěžíme o dvě vstupenky na koncert a vstupenky nám do soutěže věnoval Mezinárodní hudební festival Kutná Hora. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na pondělí 8. června od 20 hodin do kostela Panny Marie na náměstí v Kutné Hoře, kde se odehraje nadžánrový večer, který spojuje klasický klavír s lidovou a populární hudbou rodné Gruzie obou interpretů, kterými jsou Georgi Gigašvili a Nini Nutsubidze. V programu Art Mazineps Nemohu spát zazní spousta krásné lidové i populární hudby. Takže soutěžte na Rádiu Klasik Praha a vyhrajte dvě vstupenky na 8. června. A my tu teď máme Saturn posel stáří, jedna ze planet ze svity pro orchestr s názvem Planety Gustava Holsta. Paul Freeman řídí Český národní symfonický orchestr.

Náš výlet na planetu skončil, svita pro orchestr s názvem Planety od Gustava Holsta a my jsme se vydali na Saturn, posel stáří, a to s Českým národním symfonickým orchestrem, který řídil Paul Freeman. Teď tu máme filmovou hudbu, je tu hudba z filmu Piano, kterou napsal Michael Nyman.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu, i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Lask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
7: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalas Praha.
10: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
9: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
10: Aquapalas Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
12: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
2: Posloucháte Klasik Praha.

Dozněla velmi populární předehra ke krásné veselé opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. A nadšený potlesk patří orchestru, který je složený z mladých amerických talentovaných hudebníků a členů profesionálních orchestrů ze Chicaga, Bostonu, Clevelandu, Filadelfie, ale také New Yorku. A všechny tyto mladé hudebníky řídil Georg Scholty. Máme teď přesně 12:30 a na Radio Klasik Praha se můžete těšit na houslovou sonátu Esdur Richarda Strause, ze které si poslechneme první větu. Na housle hraje Itzhak Perlman, na klavír Emanuel Ax.

Dozněla první věta ze sonáty pro housle a klavír S-dur Richarda Strause. Na klavír hrál Emanuel Ax, na housle Itzhak Perlman. Vydáme se teď do barokního období, máme tu Karla Filipa Emanuela Bacha a jeho symfonii číslo 2 B-dur, ze které si poslechneme první větu Allegro di molto. Trevor Pinnock řídí The English Concert.

Poslouchali jsme první větu ze symfonie číslo 2 B-dur Karla Filipa Emanuela Bacha. Trevor Pinnock řídil The English Concert. Je 1:15 a my se vydáváme do českých vod. Je tu 8. symfonie G-dur Antonína Dvořáka, ze které si poslechneme 4. větu, a to v nahrávce PKF Prague Philharmonia, kterou řídí Emmanuel Viom.

0: Poslouchali jsme čtvrtou větu Allegro Manon Troppo ze symfonie číslo 8 G-dur Antonína Dvořáka. A to v nahrávce, kterou vydala PKF Prague Filharmonia vlastním nákladem v roce 2021. Producentem nahrávky byl Michael Fine, držitel ceny Grammy, a orchestr řídil Emmanuel Viom.
1: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
3: Tak dneska vyrážíme. Mé lidi drží vodítko, já kontroluju, kde je krmítko. A nad hlavou svítí sluníčko, trocha chůze, trocha mazlení a trocha pózování na focení. Zagranulé, jdu na vycházku ráda. Prostě jaro, jak má být.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
7: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc

0: si můžete vyhrát zahradní domek Juno Modern.
1: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
0: Více na herman.cz.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Tak to byla jedna z nejslavnějších melodií francouzsko-romského jazzového kytaristy Djanga Reinharta, kterou jsme poslouchali v aranži Alexi Aslamase a podání Epoch Quartet, který a na klarinet nám hrál Irvin Veniš, skladba Douce Ambiance. Skladba, která je mimo jiné známá třeba i ze soundtracku nejúspěšnější české počítačové hry Mafia. Je tu přesně 13 hodin a na Radiu Klasik Praha následují zprávy.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Několik dní poté, co Rusko provedlo jeden z největších útoků na ukrajinskou metropoli od začátku války, hrozí Moskva zahájením nové vlny systematických úderů. Ruský ministr zahraničí to telefonoval i svému americkému protějšku. Ukrajinskou metropoli Rusko odstřeluje od začátku své agrese vůči sousední zemi. Systematickými údery hrozí v době, kdy nepostupuje a kdy se Ukrajincům daří čím dál častěji zasahovat cíle na ruském nebo Rusy kontrolovaném území. Austrálie se v posledních týdnech potýká s nejhorší epidemií záškrtu za několik desetiletí. Tato choroba, která díky očkování v dnešní době lze, zcela předejít, si v Austrálii také vyžádala první oběť na životě za 8 let. Tragická nehoda se odehrála dnes ráno na železničním přejezdu v belgickém městě Bagnaut mezi Antwerpami a Bruselem. Vlak tam narazil do školního minibusu. První informace z místa hovoří o 4 mrtvých. Prezident Petr Pavel už má připravenou kompetenční žalobu pro případ, že by mu vláda zamezila jet na červencový summit NATO v Ankaře. Podle svých slov doufá, že ji nebude muset použít. Hlava státu čeká na to, že 8. června zasedne vláda a rozhodne, kdo na summit pojede, jak avizoval premiér Andrej Babiš. Pod názvem Být obrazem otevřel Jiří David svou výstavu v Pražské galerii Václava Špály. Zahrnuje výhradně jeho malby na plátno, které vznikaly intenzivní prací v posledních 2 letech. Výsledkem je silný prožitek, který se autorovi daří přenést na diváka. Dotýkané, vrstvené, hluboké a dynamické obrazy čekají na jeho návštěvu do 21. června. A jaké je dnes počasí? Jasno nebo skoro jasno, nejvyšší denní teploty 26 až 31 stupňů. Tak to byly zprávy o 13. a my tu teď máme Badinery ze svity pro flétnu a smyčce a mol. Budeme poslouchat v úpravě pro flétnu a kytaru.
1: Jsme Klasik Praha.

Tak to byla populární baninerie ze Svity pro flétnu a smyčce H-moll, kterou jsme ale poslouchali v aranži kytaristy Miloslava Klause. Ten se také chopil nástroje a skladbu Johanna Sebastiana Bacha nám zahrál společně s flétnistou Janem Riedelbauchem. Je 13:05 a my tu máme Vzlétajícího skřivana. Skladba, která původně byla psaná pro housle a klavír v roce 1914 a v roce 1921 měla premiéru nejznámější verze pro housle a orchestr. Hudbu Ralpha von Williamse budeme poslouchat v úpravě pro solové housle a sbor a kapela. Úpravu, kterou provedl Paul Drayton, nám zaspívá soubor Voices 8 na housle Jack Liebeck.

0: Vzlétající skřivan The Lark Ascending, skladba, kdy se Ralph Vaughan Williams nechal inspirovat stejnojmennou básní George Meredita. Když si ji tuto básení na začátku války v roce 1914 Ralph Vaughan Williams zapisoval do notesu, uviděl jej malý chlapec a nahlásil ho policistovi, protože si myslel, že je to špion a píše takzvaně tajný kód. Skladatel byl zatčen. My jsme poslouchali úpravu pro solové housle a sbor a kapela. Zpíval britský a kapela Octet Watches 8 a také německo-britský houslista Jack Liebeck. Za chviličku se dozvíte, kdo bude mými hosty tuto sobotu 30. května v pořadu Na osobní notu a pak už to bude bagatela Ludvíka van Beethovena.
1: Klasik Praha.
2: Moji další hosté mají společné snad všechno. Jsou manželé, oba dva jsou pěvci a to nižší hlasy. Společně tráví volný čas třeba na závodech Spartan Race. Společně odspívali celou řadu inscenací a teď se připravují na provedení opery La Serva Padrona, kterou přímo pro ně přebásnil Jarek Nohavica a provedou ji na podzim v Mnichově Hradišti. Na osobní notu si se mnou povídala mezzosopranistka Jana Horáková-Levicová a basista Miloš Horák. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
3: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
4: Trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, byla byl, CZ.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
7: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
8: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
7: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
8: Více na herman.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Poslouchali jsme třetí bagatelu z takzvaných šesti bagatel Ludvika van Beethovena. Na klavír hrál Alfred Brendel. Kutná Hora ožije špičkovou komorní hudbou. Mezinárodní hudební festival Kutná Hora, jeden z nejrespektovanějších českých festivalů komorní hudby, vstupuje do svého 19. ročníku. Letošní ročník proběhne od 5. do 14. června a koncerty se uskuteční v ikonických prostorách Kutné Hory. V úterý 9. června vystoupí v chrámu svaté Barbory mladý gruzínský klavírista Georgi Gigašvili, jeden z nejvýraznějších talentů současné hudební scény. Původně se věnoval zpěvu a folklóru, postupně si ale získal mezinárodní uznání jako mimořádný klavírista. Dnes s velkým úspěchem koncertuje po celém světě a v České republice vystoupí vůbec poprvé. Už v pondělí 8. června se představí společně se svou kolegyní, jazzovou zpěvačkou Nini Nucubidze. A o den později, v úterý 9. června chrámu svaté Barbory, si pak budou návštěvníci moci naplno vychutnat jeho mimořádnou klavírní virtuozitu v sólovém programu. A co se týká pondělního koncertu 8. června, tak v příští hodině na Rádiu Klasik Praha můžete na tento koncert vyhrát dvě vstupenky. A to tedy na koncert George Gigašviliho a jazzové zpěvačky Nini Nucubidze, kteří se představí v programu Nemohu spát Ar Mazi Neps, což je nadžánrový večer, který spojuje klasický klavír s lidovou a populární hudbou rodné Gruzie obou interpretů. Zazní hudba Frederika Chopina, Johannesa Brahmse či Morise Ravela a Roberta Schumana, ale také Inola Gurgulia, Georgi Tsabace či Georgi Gigašviliho. Takže dva interpreté z Gruzie, Georgi Gigašvili, Nini Nucubidze, v soutěži v příští vysílací hodině na Rádiu Klasik Praha. Dvě vstupenky na 8. června do Kutné Hory. Více informací o umělci pak najdete na jeho oficiálních stránkách a také tu máme stránky celého festivalu www.mfkh.cz. A teď tu jsou zamilovaní ze slovácké svity Vítězslava Nováka. Jiří Bělohlávek řídí Pražskou komorní filharmonii.

To byly Zamilovaní ze slovácké svity Vítězslava Nováka. Svita pro malý orchestr, kterou jsme poslouchali v nahrávce Pražské komorní filharmonie, jež řídil Jiří Bělohlávek. A teď tu máme hudbu Josefa Bohuslava Förstera, zazní třetí věta z jeho houslového koncertu číslo 2 D-moll. BBC Symphony Orchestra řídí Jiří Bělohlávek, na housle hraje Ivan Ženatý.

0: Na Radiu Klasik Praha dozněla třetí věta z koncertu pro housle a orchestr číslo 2 D-moll Josefa Bohuslava Förstera. Jiří Bělohlávek řídil BBC Symphony Orchestra a na housle hrál Ivan Ženatý. Za 12 minut tu máme 14. hodinu, po 14. hodině se vydáme na ples s fantastickou symfonií a Hektorem Berliozem. Bude tu také houslový koncert Johanna Sebastiana Bacha či hudba z filmu Sladký život La Dolce Vita. A představíme si také naši novinku týdne. Teď už je tu ale reklamní blok a po něm hudba Jana Nováka a jeho koncertino pro dechové kvinteto.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoeuro v Kunratice.
2: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
11: Tohle je Klasik Praha.

Dozněla první věta z koncertína pro dechové kvinteto Jana Nováka. Alinde kvintet nám hrál ve složení Anna Talácková, Babor Trnčíková, David Šimeček, Krištof Koska a Petr Sedlák. Poslední skladbou v této hodině je duet z opery Lovci perel George Bizeta. Zpívají Ramon Vargas a Ludovic Tizier.

0: Dozněl duet z prvního dějství opery Lovci perel Georges Bizeta. Symfonický orchestr německého rozhlasu řídil José Collado a zpíval tenorista Ramon Vargas a baritonista Ludovic Tézier. My jsme se mezi tím přehoupli přes další vysílací hodinu, teď máme 14:02 a vydáváme se na ples. Druhá věta z fantastické symfonie Hectora Berlioce zazní v podání londýnského symfonického orchestru, který řídí Stanislav Skrovačevsky.
1: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

0: Dozněla druhá věta z fantastické symfonie Hectora Berlioce, část nazvaná Na plese. Hrál nám londýnský symfonický orchestr, který řídil Stanislav Skorovačevsky. Před námi je teď novinka týdne.
1: Novinka týdne.
2: Nejnovější nahrávky z klasiky na Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
0: Ačkoliv by se mohlo zdát, že dílo nejvýznamnějšího českého skladatele Antonína Dvořáka musí být už v 21. století interprety důkladně vytěženo, stále se v něm ještě najdou i zatím nenahrané skladby. K takovým patřily už donedávna také některé z Dvořákových raných písní, jimž se věnují na novém albu Dvořák. Early Songs sopranistka Martina Janková a hráčka na historické klávesové nástroje, v tomto případě kladivkový klavír, Barbara Maria Willi. Interpretky vycházely z moderních urtextových vydání Dvořákových písní od nakladatelství Bärenreiter, která nastudovali do mimořádných interpretačních detailů a niancí. Najdeme zde například písně na texty Elišky Krásnohorské, šesteropísní z Královdvorského rukopisu, na archaizující texty falsifikátora Václava Hanky, cyklus v národním tónu a dokonce i některé písně na německé texty, které Dvořák napsal pro vydavatele Fritze Zimroka a altistku Amálii Joachimovou, vyhlášenou interpretku Brahmsových písní a ženu slavného houslisty. Album bylo natočeno ve studiu Martínek na Smíchově v hudební režii Jiřího Gemrota se zvukovým mistrem Alešem Dvořákem a vyšlo koncem dubna na labelu Navona Records. Dostalo se mu mezinárodní pozornosti. Pozitivní recenzi nahrávce udělil například i deník New York Times, který ji zařadil do výběru nejlepších klasických alb letošního května. Jako hudební ukázku uslyšíme píseň nazvanou Opuštěná z cyklu písní z Královodvorského rukopisu. Zpívá Martina Janková, na dobový klavír hraje Barbara Maria Willi.

To byla píseň Opuštěná z cyklu písní z Králodvorského rukopisu Antonína Dvořáka. Zpívala Martina Janková, na dobový klavír hrála Barbara Maria Willi. A poslouchali jsme tak ukázku z nového alba s písněmi českého skladatele Antonína Dvořáka, které tyto dvě interpretky nahrály a my jsme je představili jako novinku týdne. Teď tu máme první větu z houslového koncertu číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Je tu Concerto Köln a na housle Giuliano Carmignola.

Dozněla nám první věta z koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchali jsme soubor Concerto Köln, na housle pak hrál Giuliano Carmignola. A teď tu máme Sladký život, La Dolce Vita. Film, k němuž hudbu psal Nino Rota. Ricardo Šaj řídí filharmoniky ze Skaly.

0: Klasik Praha.
1: V pořadu Švédský stůl na nás čekají klavírní tria od německého raně romantického skladatele Luise Spohra. Hrát je bude soubor Beethoven Trio Ravensburg a poslouchat můžete v obvyklém čase v neděli od 19 hodin. Na setkání se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
7: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Dobrý den. Jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto.štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto.štěpánek.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Tak to byl svatební pochod ze snu Noci svatojánské. Hudbu, jak hře Williama Shakespeara, napsal Felix Mendelssohn Bartholdy. Rafael Kubelík řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu. Co má malá obec Křečovice na Sedlčansku společného s hudbou? Je rodištěm skladatele Josefa Suka. A proč vás tam chceme pozvat? Protože právě tam se můžete na chvíli přesunout v čase. Návštěva památníku Josefa Suka nabízí možnost poznat jeho život, rodinu i hudební dílo v autentickém prostředí, odkud vyšel. Zveme vás i na výlet po okolí, třeba vás inspiruje. Kromě toho je to i ta malá krásná vesnička středisková ze známého filmu. Vydejte se na výlet do památníku Josefa Suka v Křečovicích. Více informací najdete na stránkách Národního muzea. Máme 3 minuty po 2:30 a nás teď čeká první věta z violončelové sonáty číslo 1 Bohuslava Martinů. Na violončelo hraje Vilém Vlček, na klavír Denis Linik.

Poslouchali jsme první větu Poco Allegro ze sonáty pro violončelo a klavír číslo 1 Bohuslava Martinů. Na violončelo hrál Vilém Vlček, na klavír Denis Liník. Teď to máme hudbu Františka Ignáce Antonína Tůmy, jeho uvertýru C-dur, kterou si poslechneme v podání souboru Czech Ensemble Barok, který řídí Roman Válek.

František Ignác Antonín Tůma, skladatel na pomezí pozdního baroka, klasicismu a galantního slohu, pocházel z Kostelce nad Orlicí a ve 40. letech 18. století působil mimo jiné také jako dvorní kapelník císařovny Alžběty ve Vídni. My jsme poslouchali jeho uvertýru v C-dur, kterou nahráli Czech Ensemble Barok, jež řídil Roman Válek. Una furtiva lagrima, árie z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho, zazní v podání tenoristy Juana Diego Floreze, Daniel Oren řídí Orchestra de la Comunidad Valenciana.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
3: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Poslouchali jsme meditaci na staročeský chorál svatý Václave v úpravě pro smyčcový orchestr od Josefa Suka. Petr Altrichter řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. Za pár vteřinek je tu 15. hodina, v příští hodině tu bude hudba Joaquina Rossiniho, Camille Saint-Saense Roberta Schumanna či Arama Khachaturiana a budeme také soutěžit. V příští hodině mám pro vás dvě vstupenky, které nám do soutěže věnoval Mezinárodní festival Kutná Hora. A mám pro vás dvě vstupenky na 8. června od 8 hodin večer do kostela Panny Marie na náměti, kde vystoupí dva gruzínští interpreté, klavírista Georgi Gigašvili a jazzová zpěvačka Nini Nucupidze. A představí tak nadžánrový večer, který spojuje klasický klavír s lidovou a populární hudbou rodné Gruzie obou interpretů. To je tedy soutěž příští hodině, teď už je tu 15 hodin a před námi je tanec měsíce nad mořem a tenorista Rolando Villazón.
1: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

La danza della luna in mezzo al mare, tak to je skladba Joaquina Rossiniho, kde svůj hlas rozezněl tenorista Rolando Villazón. Marco Armiliato řídil Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Jsou 4 minuty po 15. hodině a nás čeká etída číslo 1 Camille Saint-Saëns. Na klavír hraje Bertrand Chamayou.

Dozněla etída číslo 1 Camille Saint-Saënse, na klavír hrál Bertrand Chamayou. Na Radio Klasik Praha nás teď čeká jarní symfonie, což je symfonie číslo 1 B-dur Roberta Schumanna. Z této symfonie si poslechneme třetí část Scherzo. Michael Tils Thomas řídí San Francisco Symphony.

Poslouchali jsme třetí větu skerco ze symfonie číslo 1 B-dur, takzvaná jarní symfonie, kterou napsal Robert Schumann. Michael Tilson Thomas řídil San Francisco Symphony. A teď tu máme skladbu Qui Confidunt in Domino Krištofa Haranta. A pak už se můžete těšit na soutěž na Radio Klasik Praha. Dnes soutěžíme o dvě vstupenky na 8. června v 8 hodin do kostela Panny Marie na náměti v Kutné Hoře.

Takový Confident in Domino v šestihlasé moteto, které Krištof Harant z Polžic a Bezdružic složil v Jeruzalémě v září roku 1598. My jsme poslouchali soubor kapela Mariana, který řídil Vojtěch Semerád. A teď už tu máme slibovanou soutěž. Dnes mám pro vás dvě vstupenky na pondělí 8. června, kdy od 8 hodin v kostele Panny Marie na náměti v Kutné Hoře začíná koncert dvou gruzínských interpretů, Georgi Gigašvili a Nini Nutsubidze. A jejich večer s názvem Nemohu spát, nadžánrový večer, který spojuje klasický klavír s lidovou a populární hudbou rodné Gruzie obou interpretů. Takže pokud jste v uplynulých 14 dnech u nás nic nevyhráli, zavolejte k nám do studia na telefonní číslo 739 987 987 a zodpovězte soutěžní otázku. Jak to mají se vstupným na hudební festival Kutná Hora studenti hudebních škol? Mají vstup zdarma? Ano nebo ne? 739 987 987 a my tu máme mezi tím šavlový tanec z baletu Gajane a Ramacha Chaturiana.

0: Tak to byl šavlový tanec z baletu Gajané a Rama Chačaturiana. Myung Mung Chung řídil Royal Philharmonic Orchestra na flétnu James Galway. My jsme mezi tím na Radio Klasik Praha soutěžili o dvě vstupenky na 8. června do kostela Panny Marie na náměti v Kutné Hoře. Já jsem se ptala, zda mají studenti hudebních škol vstup zdarma na jakýkoliv z koncertů hudebního festivalu Kutná Hora. Správná odpověď zní ano. Správně nám odpověděla paní Markéta, která se již teď může těšit na krásný koncert.
1: Klasik Praha.
2: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
5: Těší se na vás Jiří Bárta.
6: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
7: Zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
8: V boxech od Černáku po Zličín si vyzvednete svou objednávku rychle a zdarma. Datárt. Opravdový elektrospecialista.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Potřebujete úložný box nebo zahradní domek a nevíte jaký?
13: Právě proto Herman jede k vám. Ukážeme vám designové, praktické a kvalitní úložné systémy Herman naživo a navíc můžete vyhrát zahradní domek Junomodern.
12: Od 28. do 30. května Metropole Zličín expozice Herman. Přijďte soutěžit a vyhrát. Těšíme se na vás.
13: Více na herman.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.

0: Tak to byla hudba z filmu Emma, kterou napsala Rachel Portmanová. A vy už se můžete těšit na rozhovor s Martinem Prokešem, bude hlavním námětem Mezinárodní hudební festival Lipa Muzika 2026.
1: Milí posluchači, letos se uskuteční už jubilejní 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lipa Muzika, tedy festivalu, který přináší krásné hudební projekty do severních Čech a nejenom tam, ale i do blízkého příhraničí. A já jsem ráda, že se mnou ve studiu stanice Klasik Praha je teď ředitel festivalu, pan Martin Prokeš. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Každý ten festival, o kterých jsme se v minulých letech bavili, měl nějaké to motto, v loni to byla hudba humanita. Tak jaký bude ten letošní ročník, v jakém znamení se, v jakém duchu se ponese?
2: My jsme se rozhodli ten jubilejní ročník věnovat ženě jako poctu ženám ve všech vlastně polohách nebo podobách. Ať už si představíme počátek vlastně Adama a Evu, tak je tam krásný projekt, který se jmenuje Za všechno může Eva, který je vlastně písňovým recitálem Belly Adamové. Či je to jakási vlastně mariánská úcta, která vlastně zase byla věnována paní Marii. Nebo jsou to ženy skladatelky, nebo jsou to ženy, které stvárnily nebo byly inspirací pro mnohé skladatele, jako jejich milenky či nenaplněné lásky. Zkrátka ženy, které to neměly v určitých fázích historie jednoduché se prosadit, tak všem těm ženám je věnován ten letošní rok, ať už to jsou samotné interpretky, nebo skladatelky, nebo motivace k nim.
1: Ten festival proběhne od 11. září do 2. listopadu. Kolik zhruba koncertů tam bude?
2: Já si myslím, že i s doprovodnými programy je to 25 projektů.
1: 25 projektů v jubilejním 25. ročníku, ano, to dává smysl. Vy už jste jmenoval některé ty projekty, nebo i dokonce některé ty protagonistky. Určitě bychom se měli zmínit i o dalších. Bývá také zvykem u velkých festivalů, že mívají nějakou uměleckou garanci, bude tomu i u vás?
2: Ano, v letošním roce jsme věnovali tento post nebo tuto pozici přední české interpretce, barokní flétnistce Janě Semerádové a k naší velké radosti tuto roli přijala, takže ona se představí v zásadních projektech, které vlastně tvoří tu kostru toho festivalu. Ať už když postaví velký orchestr barokní, který bývá vždycky svátkem pro pořadatele, když je mají možnost hostit, tak i v projektech, které se třeba naplní a jsou jejími sny, jako je například projekt, který se propojí s Radim Vyzvárym a pantomimou. Když bych měl ale zmínit jako celou tu pestrost toho festivalu, tak samozřejmě tak, jak je zvykem u Lipy Muziky. Festival je festivalem, který je doma v Libereckém kraji a snaží se ukázat krásu toho našeho kraje, ale taky krásu krajiny, která je vykořeněná. Vykořeněná odchodem původních obyvatel, samozřejmě příchodem nových lidí, kteří k tomu regionu neměli vztah, a přesto nám zůstalo v tom regionu spoustu krásných památek, které můžeme prostřednictvím muziky lidem poodkrývat. Takže je jako již tradicí, že připravujeme také nová místa, která se vždycky v rámci festivalu objeví.
1: A když už jste to naznačil, tak nám prozraďte některá.
2: To první je barokní sýpka u zámku Lemberg, což je překrásně zrekonstruovaný prostor. Bude hostit takzvaný netradiční koncert, který v rámci festivalu také uvádíme, a bude to autorský projekt Marie Putnerové. No a tím novým dalším místem je malebná obec, která se jmenuje Bzí. Je to obec, která je vysoko nad údolím, ve kterém se malebně line řeka Jizera, tak to je takové kouzelné místo, kde provedeme lužanskou Dvořákovu mši D-dur právě Adamem Viktorou a jeho ansámblem Inegal.
1: Když hovoříme o těch místech, mnozí posluchači, kteří by si tam třeba rádi zajeli, si říkají, že to je těžko přístupné. Co jim nabídnete?
2: My si naše posluchače hýčkáme a snažíme se je vozit autobusy. To znamená, že z těch center, kde naše vlastně posluchače nabíráme, které je Česká Lípa, Nový Bor, a potom po té linii můžou s námi nasedat až vlastně na to samotné místo. Takže vlastně na všechny koncerty, které se konají mimo Českou Lípu, se můžou s námi posluchači dostat autobusem.
1: Tak to je báječné. My už jsme tady zmínili, nebo vy jste zmínil některá ta jména. Zmiňovali jsme Janu Semerádovou z těch žen interpretek, zmiňoval jste Belu Adamovou. Které další dámy se v těch projektech třeba objeví?
2: Tak jeden z těch výraznějších koncertů, který je dramaturgickou lahůdkou, je provedení skladby Gadalajky lotyšského skladatele Peterise Vaskse. To je projekt, který jsme zasadili do České Lípy, do baziliky, a zhostí se ho přední česká klavíristka Terezie Fialová. Když se bavíme ještě o dámách, tak čistě dámským projektem bude projekt ve Waltersdorfu, kde jsme dali prostor Kalabis kvintetu, teda čistě dámskému kvintetu. A těch projektů je samozřejmě více.
1: Tak zatím jsme se bavili o víceméně českých interpretech. Určitě tam budou i hosté ze zahraničí, které byste rád zmínil.
2: K naší velké radosti je letos festival opravdu bohatý na zahraniční interprety. Vlastně zahajovací koncert jsme svěřili italské sopranistce, která se věnuje interpretaci barokní hudby, Robertě Mameli, která bude právě doprovozena orchestrem Jany Semerádové. Potom bych asi rád vyzdvihnul koncert britského vokálního ansámblu Voices 8, což bude opravdu velký hudební svátek pro naše publikum. Také jsme věnovali našim posluchačům jeden dárek, a to návrat Joela Frederiksena, jeho ansámbl, který provedl v roce 2017 Requiem pro růžový měsíc, což je podsta britskému folkovému skladateli a písničkáři Nicku Drakeovi. A tak, jak je u Joela zvykem, on dělá velmi citlivé a kvalitní a vkusné crossovery, takže tam je propojení zase gregoriánského chorálu a této folkové legendy. A myslím si, že jeden z těch jako hlavních vlastně hvězd toho letošního roku je potom vystoupení Avishaye Cohena a jeho tria, to znamená legendárního jazzmana, kontrabasisty, izraelského multiinstrumentalisty.
1: Tak jak je zvykem, tak i ten letošní ročník je velice pestrý, ať už se týče interpretů, tak vlastně té hudební škály od baroka vlastně až po tedy ten jazz vámi zmiňovaný. Co říci, festival poběží, jak už bylo řečeno, od 11. září do 2. listopadu, nicméně předprodej už běží nyní, takže na stránkách festivalu Lípa muzika lze najít jak jednotlivé projekty, tak právě možnosti zakoupit si ty vstupenky. Zapomněli jsme něco podstatného?
2: Napadá mě, abychom to uzavřeli ještě jedním koncertem, a vy jste zmínila, že do 2. listopadu. Ten 2. listopad je, jak všichni dobře víme, památka zesnulých, a my jsme pro tento projekt vybrali vlastně další zahraniční hvězdu, a to je Collegium Vocale Chant, které vlastně poprvé na českém území bude vést Barbora Kabátková, což je podle mého názoru velká podsta nejen Barboře samotné, protože má možnost tento vyhlasný ansámbl nejen v něm zpívat, ale také ho řídit a také sama připravila tu dramaturgii, ale také vlastně se představit jako umělecká vedoucí tohoto ansámblu.
1: Tak my se těšíme na všechny projekty, o kterých jste mluvil, i na ty, na které se teď v tuto chvíli nedostalo, ale jak jsem říkala, na webových stránkách festivalu Lípa muzika všechny podrobnosti jsou. Tak já děkuji za tuto pozvánku řediteli festivalu Martinu Prokešovi a děkuji, že jste přišel za námi do studia osobně se o tyto pozvánky podělit. Děkuji.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naslyšenou.

Poslouchali jsme třetí větu ze skladby The Yellow Cake Revue, kterou napsal Peter Maxwell Davies. Původně klavírní skladbu jsme poslouchali v aranži Rosemary Furniss a hrál nám Orchestra of the Swan, které řídil David LePage. Další skladbou je Rondo, druhá věta ze sonáty pro klavír C-dur Josefa Haydna. Na klavír hraje Glenn Gould.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lípamuzika.cz.
3: S jarem se probudila svěžest.
4: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
3: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
4: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
11: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
12: Klasik Praha.
13: Klasik Praha.

To byla vzpomínka na Mezinárodní hudební festival Lípa muzika v roce 2019, kdy v podání souboru Lípa muzika Sextet v čele s Josefem Špačkem zahrála Zjasněnou noc od Arnolda Schönberga. My jsme z tohoto díla poslouchali druhou větu. Poslední skladbou v této hodině je pak slavnostní pochod v nový život Josefa Suka. Petr Altrichter řídí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK.

0: Přesně v 16 hodin nám dozněl slavnostní pochod v nový život Josefa Suka, kdy Petr Altrichter řídil symfonický orchestr hlavního města Prahy, FOK. Máme tu tedy novou hodinu a na rádiu Klasik Praha nám odpolední vysílání přechází do podvečerního. Před námi je teď trojová sonata Amol Dietricha Buxtehudeho.
1: Spát, spát, já nemohla bych spát, mě v hlavě znějí tóny kouzelné.
2: Tak pojďme ty kouzelné tóny poslouchat na rádiu Klasik Praha společně. Zdraví vás Mirka Časarová.

Podvečerní vysílání na Radio Klasik Praha, ovšem s plným sluncem za okny, jsme zahájili triovou sonátu Amol Dietricha Buxtehudeho, a to v podání komorního souboru Arcangelo. A teď pojďme do přístavu El Puerto, čtvrtá věta ze svity Iberia Isaaca Albenisa.

Poslouchali jsme čtvrtou část El Puerto ze svity Iberia, kterou napsal Isaac Albéniz. Eduardo Mata řídil Dalaský symfonický orchestr. A přestože v skutku plně září slunce, tak na Radio Klasik Praha nám bude svítit luna. Je tu třetí věta z bergamské svity Claude Debussyho. Na klavír hraje Giulio.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
0: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
3: Těší se na vás Jiří Bárta.
4: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
5: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
8: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
11: Luboši, ty ho nebyl, ho!
10: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Taky toužíte po novém bydlení. V úterý se v Eurojackpotu hraje o téměř 3 miliardy a navíc o luxusní byt v Praze v hodnotě 20 milionů. Eurojackpot.
2: Tohle je Klasik Praha.

Úvodní Allegro z jara z koncertu ze čtveroročních období Antonia Vivaldiho. Poslouchali jsme soubor Europa Galante, který řídil Fabio Biondi. Pokud nemáte program na tuto sobotu, tak v 16 hodin vyražte do kostela svatých Šimona a Judy na karneval zvířat. Karneval zvířat Camille Saint-Saëns je plný neočekávaných zvratů a překvapení. Příchod krále zvířat naplní sál napětím, co bude dál. Kohouta a slepice by nikdo nečekal. Proplujeme také akváriem, proletíme voliérou. Možná vás vyděsí divoký tanec fosílií, ale nakonec se před velkým finále vše uklidní s tancem Bílé labutě. Mezi zvířaty se také objeví dva klavíristé. Právem? Nechte se překvapit. Ojedinělé představení s maskami spojí prvky divadla i tance a především uvede naše mladé posluchače do fantastického světa hudby. Před představením, které začíná v 16, tak od 14 hodin nebo 14.30, 15 nebo 15.30, pak můžete navštívit také výtvarné workshopy, které jsou v ceně vstupenky. Karneval zvířat, kostel svatých Šimona a Judy, členové pražských symfoniků, klavíristé Karel Vrtiška, Stanislav Galin, to vše s moderátorem a v režii Filipa Jeviče, s maskami Barbory Voltgrábové a v překladu Jiřího Weinbergera. Tuto sobotu 30. května v 16 hodin. Non piangere Liu, neplakej Liu, tak to bude říkat tenorista Jonas Kaufmann ve scéně z prvního dějství opery Turandot Giacomo Pucciniho.

To byla scéna z prvního dějství opery Turandot Giacoma Pucciniho. Zpíval tenorista Jonas Kaufmann, basista Antonio Pirozzi a sopranistka Christine Opolais. Antonio Papano řídil orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. A teď tu máme hudbu Wolfganga Amadea Mozarta. Zazní baletní hudba z jeho opery Idomeneo.

Tak to byla hudba, baletní hudba z opery Idoméneo Wolfganga Amadea Mozarta. Břetislav Novotný řídil Pražský komorní orchestr. A my tu těsně před 16:45 máme hudbu k filmové trilogii Zahradnictví. Hudbu, kterou napsal Petr Ostrouchov a zazní nám téma z první části s názvem Rodinný přítel.

0: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
1: Jak funguje lidský mozek? Máme svobodnou vůli? Kde končí věda a začíná neprobádané území naší mysli? Dětský neurolog Vladimír Komárek vás provede světem myšlení, medicíny i etiky. Knižní rozhovor o mozku, životě a zázracích si můžete pořídit na palmknihy.cz.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Klasik Praha.

To byla část z baletních scén Alexandra Glazunova. Edo de Waard řídil Minnesotský orchestr. My jsme přišli pomalu do finále další vysílací hodiny. Za 7 minut bude 17. hodina a co nás čeká poté, tak budou tu například obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Také symfonia Františka Xavera Richtera, 5. symfonie Antonína Dvořáka a také téma z filmu E.T. Mimozemšťan Johna Williamse. Pro tuto hodinku poslední skladbou se stane chvalospěv, tak se říká symfonie.

0: Poslouchali jsme závěrečnou část ze symfonie kantáty číslo 2 B-dur Felixe Mendelssohna Bartholdyho. Chvalospěv jsme poslouchali v podání Philharmonia Orchestra Philharmonia Chorus. Vše řídil Walter Weller. Je to přesně 17 hodin, vy posloucháte Radio Klasik Praha a nás čeká promenáda k obrázkům z výstavy Modesta Petroviče Musorského. Na klavír hraje Jan Schulmeister.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

Tak to byla promenáda z klavírního cyklu Obrázky z výstavy, úvodní část a hudba Petra Modesta Petroviče Musorského. Na klavír hrál Jan Schulmeister. Jsou 17:02 a před námi je Larghetto, druhá věta ze symfonie 2 F-dur Františka Xavera Richtera. A po Häkkinen řídí Helsinki Barok Orchestra.

Krátké largeto ze symfonie F-dur Františka Xavera Richtera v podání helsinského barokního orchestru a v čele s Apo Häkkinenem nám doznělo přesně 4 minutky po 17. A my si teď dáme symfonii číslo 5 F-dur Antonína Dvořáka. Je tu finální 4. věta. Jiří Bělohlávek řídí Českou filharmonii.

Vážený příteli, mám to potěšení vám asi jako první sdělit, že vaše symfonie byla včera nádherně provedena a velmi vřele přijata. Tak to jsou slova anglického skladatele a hudebního publicisty Charlesa Barryho, který v dopise referoval Antonínu Dvořákovi o premiéře v březnu roku 1879, kdy byla provedena jeho symfonie číslo 5 F-dur. My jsme z tohoto díla poslouchali čtvrtou finální větu, a to v nahrávce České filharmonie, kterou řídil Jiří Bělohlávek. Máme 3 minutky po čtvrt na 6 a před námi je téma z filmu E.T. Mimozemšťan Johna Williamse. Film Stevena Spielberga z roku 1982, který byl oceněn 4 Oscary, a to včetně filmové hudby. Na klavír hraje Alexander Tarot, Antonio Papano řídí Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

0: E.T. mimozemšťan s hudbou Johna Williamse a v podání klavíristy Alexandra Toroda. Teď se dozvíte, kdo bude hostem v pořadu Hudba v miléniu, a to dnes večer, tedy v premiéře v úterý 26. května. A pak už to bude Polka elfů Josefa Strause.
1: Klasik Praha.
2: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19 hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
1: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.
4: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
5: S jarem se probudila svěžest.
6: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
5: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
6: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
5: Amorino. Umění italského gelata.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tak to byla Polka elfů Josefa Strause. Poslouchali jsme orchestr Johanna Strause, který je řídil Jack Rothstein. Muzeum Montanelli představuje monografickou výstavu Daniela Pešty Who, Why. Přes multimediální vyjádření od malby k akvarelu, přes objekty, instalace videa a asambláže se Daniel Pešta se svou typickou naléhavostí mimo jiné ptá, kdo vlastně řídí tento svět. V předešlých 6 letech byla autorova tvorba představena na vizuálních projektech u příležitosti Benátského bienále Di Arte. V České republice je soubor těchto prací prezentován vůbec poprvé. Kurátorkou je Dadia Altenburg-Kohl. Muzeum Montanelli je otevřeno vždy středa až neděle od 14:00 do 18:00 odpoledne na adrese Nerudova 13, Praha 1. Výstava potrvá do 28. června. Così perfida Alcina je tu část z opery Ruggierovo Vysvobození z Alcinina ostrova. Autorem je Francesca Caccini, zpívá mezzosopranistka Luciana Mancini.

Francesca Caccini, hraně barokní italská skladatelka, zpěvačka, loutnistka, básnířka, autorka opery La Liberazione di Ruggero dalla Isola d'Alcina, tedy Ruggerovo vysvobození z Alcíny na ostrova. Z tohoto díla jsme poslouchali Kozí perfida Alcina, árii v podání mezzosopranistky Luciany Mancini a souboru L'Arpeggiata, který vede Kristina Vluhar. Další skladbou je koncert pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur Ludvíka van Beethovena. Poslechneme si třetí větu Rondo. Ivor Bolton řídí NDR Symphony Orchestra, na klavír hraje Salim Ashkar.

Tak to byla třetí věta Rondo Allegro z koncertu pro klavír a orchestr číslo 1 C-dur Ludwiga van Beethovena. Ivor Bolton řídil NDR Symphony Orchestra a na klavír hrál Salim Ashkar. A teď tu máme španělskou rapsodii Maurice Ravela. Budeme poslouchat čtvrtou větu Férii nahrávce Bostonského symfonického orchestru, který řídí Seiji Ozawa.

0: Tak to byla Féria, čtvrtá věta ze španělské rapsodie Maurice Ravela. Seiji Ozawa řídil Bostonský symfonický orchestr. Ještě dvě skladby se vejdou do času před 18. hodinou, kdy pak pro vás máme zprávy, a to galantní Indové Jeana Philippa Rameau a houslový koncert Ericha Wolfganga Korngolda.
1: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
2: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
3: Už 25 let proměňujeme severní Čechy v koncertní síň. Jedno slovo ale rezonuje po staletí. Žena. A tečka. Festival Lípa muzika. Od 11. září do 2. listopadu. Protože hudba je rodu ženského. Lipamuzika.cz.
4: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
5: Srdečně vás zveme na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Kutná Hora. Letos se můžete těšit na 10 koncertů, které rozezní chrám svaté Barbory, kostel Panny Marie na náměti i další místa, a to od 5. do 14. června. Více informací najdete na mfkh.cz.
6: Těší se na vás Jiří Bárta.
7: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
8: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého zbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: Posloucháte Klasik Praha.

Komu patří potlesk, tak je to symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Jiřím Koutem a na housle pak Pavel Šporcl. Ti byli odměněni za koncert pro housle a orchestr D-dur Ericha Wolfganga Korngolda, ze kterého jsme my poslouchali třetí finální větu. Pojďme se podívat, co vás na Radio Klasik Praha čeká dnešní večer. V 19 hodin pořad Hudba v miléniu. Ondřej Fischer si povídal s tenoristou Pavlem Černochem. Ve 20 hodin Hudba bez smokingu, dnes Benjamin Britten, Klement Slavický, Ilja Hurník, Luboš Sluka, Jiří Kebnot či Miloslav Kabeláč a protagonisté Kateřina Englichová na harfu, Karol Vincenc na flétnu, Vilém Veverka Hoboj a Martin Kasík klavír. A ve 22 hodin repríza pořadu z archivu osobností. Ivan Dlask si povídal s jedním z našich nejvýznamnějších současných českých filmových režisérů, a to Janem Hřebejkem. Proč ta pauza, nemohla jsem si vzpomenout na jméno, příjmení jsem věděla, ale Jan Hřebejk. Tak to byl program pro dnešní večer a v 18 hodin tu jsou zprávy. Před zprávami menuet z prvního dějství L'Int Galants, Jeana Philippa Rameau.

0: Menuet z prvního dějství opery Galantní Indové Johanna Philippa Rameau. Poslouchali jsme soubor Les Arts Florizans, který řídil William Christie. Je 18 hodin a jsou tu poslední zprávy dnešního dne.
1: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech.
2: Klasik Praha.
1: Klasik Praha.
2: Zprávy.
0: Izraelská armáda zahájila v Libanonu pozemní operaci, přičemž překročila žlutou linii, která byla vytyčena v dohodě o příměří, uvádí izraelská televize Kanál 12. Armáda rozšiřuje vojenskou operaci za hranici v oblasti Nabatieh. Antarktický ledovec Twaifst, přezdívaný ledovec soudného dne, patří mezi nejbedlivěji sledované ledové útvary na světě. Podle vědců se jeho šelfový ledovec rychle destabilizuje a může se v blízké době rozpadnout. To by mohlo urychlit tání západu antarktického ledového štítu a přispět ke zvýšení hladiny moří až o více než 3 metry. Počet zemí účastnících se české iniciativy zajišťující koordinovaný nákup munice pro Ukrajinu se snížil na polovinu od loňského prosince. Od doby, kdy nový premiér Andrej Babiš slíbil, že z českého rozpočtu se na zbraně pro Kyjev přispívat nebude. Řekl to prezident Petr Pavel v aktuálním rozhovoru s britským prestižním listem The Financial Times s tím, že přispívajících zemí je nyní jen 9 oproti původním 18. A Petr Pavel ještě jednou, prezident Petr Pavel na základě návrhu akademického senátu rozhodl o odvolání rektorky Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Barbary Marie Vili z funkce. Rozhodnutí bylo zasláno ke spolupodpisu premiérovi Andreji Babišovi, což uvedl v úterý v tiskové zprávě odbor komunikace prezidentské kanceláře. Dnes, 26. května, slaví narozeniny významná česká operní pěvkyně mezzosopranistka Magdalena Kožená. Se zpěvem začínala v dětském sboru Kantiléna a jejím původním životním cílem bylo stát se pianistkou, avšak poté, co si zlomila obě ruce při sportovním úrazu ve 12 letech, se rozhodla pro pěveckou kariéru. Nezbývá nic říct, než zaplať pánbůh a Magdaleně Kožené popřát ještě spoustu úspěšných pěveckých let. A jaké nás čeká počasí? Zítra jasno až polojasno, během dne od severu přechodně až oblačno a ojediněle hlavně na východě přehánky, výjimečně i bouřka. Nejvyšší denní teploty 26 až 30 stupňů, na jižní Moravě až 32. Tak to byly dnešní poslední zprávy. Před námi je Bachův průvod z baletu Silvia Leo Delíba.
1: Jsme Klasik Praha.

Bachův průvod z baletu Silvia Leo Delíba. Richard Heyman řídil Slovenskou filharmonii. Nás teď čeká hudba Edvarda Griega, třetí věta z klavírního koncertu Amol. Na klavír hraje Alice Sára Otto.

Na Radio Klasik Praha právě skončila třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr Amol Edvarda Griega. Esa-Pekka Salonen řídil symfonický orchestr Bavorského rozhlasu, na klavír hrála Alice Sára Ott. Klavír nám vystřídá basová tuba a koncertní forma zůstává. Máme tu preludium z koncertu pro basovou tubu a orchestr F-moll Ralpha von Williamse. Kevin Sutherland řídí orchestr Birminghamského královského baletu. Na tubu hraje James Gurley.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
3: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
6: Potisk trička, byla byl CZ.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Jarní dovolená na Slovensku? Vyberte si hotel v Jasné, ve Vysokých Tatrách, v Bešeňové nebo Tatralandii. S promokódem SPRING26 na www.tmrhotels.com získáte slevu a k pobytu vstupy do vodních parků i lístky na lanovky. Užijte si jarní relax na horách i ve vodě s tmrhotels.com.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Tak to byla skotská píseň It Was Within a Furlong of Edinburgh Town, kterou napsal Henry Purcell, nejvýznamnější anglický barokní skladatel. Tato píseň ve skotském stylu s mírně lascivním textem a dodnes se spekuluje o tom, zda se jedná o úpravu písně lidové nebo zda je autorem nápěvu sám Purcell. Zpíval kontratenorista Tim Mead, hráli Les Musiciens de Saint-Julien, které řídil François Lazarevič. A teď už tu máme rozhovor s Kateřinou Horkou.
1: Milí posluchači, letos se v Příbramě a širém okolí koná už 57. ročník hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram. My pravidelně o těchto koncertech, těchto projektech informujeme. A tak možná už z našeho vysílání také víte, že už desítku let patří k tomuto projektu kompoziční soutěž pro skladatele do 40 let a my tady vždycky prezentujeme toho úspěšného, který v tom kterém ročníku se svou skladbou zvítězil. No a v tom loňském ročníku, protože vždycky v tom jednom ročníku se vyhlašuje vítěz a aby byl čas na provedení, tak v tom následujícím je potom ta skladba prezentována, takže v tom loňském ročníku zvítězila paní Kateřina Horka, ale ona u nás není zcela poprvé, nicméně teď vás tady vítám, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste vlastně zvítězila v tom loňském, tedy 10. ročníku a vaše skladba bude provedena v závěru festivalu v úterý 2. června. Ale vy už jste u nás byla před takovými, tuším, 3-4 lety, kdy jste zvítězila, v kterém tom ročníku to bylo?
2: Ano, to bylo v roce 2023, kdy mi provedli Vihanovo kvarteto, můj smyčcový kvartet číslo 2 s podnázvem Islandská krajina. Tato skladba byla vítěznou skladbou roku 2022 a v roce 2023 byla provedena právě tímto vynikajícím smyčcovým kvartetem.
1: My se za chviličku dostaneme k té vítězné skladbě, která bude provedena letos, ale přeci jenom vy jste mladá žena, mladá dívka. Co vede v dnešní generaci, v dnešní mladé generaci skladatele k tomu, aby se věnovali vlastně té soudobé hudbě? Kde se to vzalo u vás?
2: Tak u mě je to tak, že jsem měla zázemí i doma, protože můj tatínek byl hudební skladatel a pedagog a od malička mě vedl k hudbě, která byla už vlastně takovou mojí přirozenou součástí. A postupným vývojem, studiem mě vážná hudba upoutala, protože je to hudba, která je mnohem složitější, která má mnohem více prostředků k výrazu a k hlubším myšlenkám, takže proto mě vážná neboli klasická hudba oslovila a chtěla jsem se jí věnovat více. A tím, že mě tatínek vedl od malička ke skládání, takže to byla taková moje přirozená součást.
1: Přesto vyrůstáme obklopení hudbou moderní, ať už je to populární hudba, jazz, i lidová hudba, i když ta už dnes bohužel je asi trošku méně prezentovaná. Působí to na vás? Máte tendenci nějak tyto vlivy zakomponovávat do svých skladeb?
2: Určitě. Studovala jsem i Ježkovu konzervatoř, kde jsem byla hodně ovlivněna i jazzovou hudbou, kterou hodně aplikuji i ve svých skladbách. Často dělám syntézu klasické vážné hudby a jazzové hudby. Samozřejmě projevují se v mých skladbách i vlivy populární hudby. Toto všechno na skladatele působí a přirozeně to přebírám vlastně do své tvorby. Tak jak vlastně přichází inspirace vlastně z různých zdrojů, tak mám život přináší, tak je vlastně pestrá i ta tvorba poté.
1: Vy jste začala skládat opravdu velmi brzy a máte na svém kontě celou řadu skladeb, které byly veřejně provedeny. Také jste se zúčastnila celé řady soutěží. Který z těch úspěchů si považujete, nebo který třeba cítíte jako určitý milník, ať už je to soutěž, anebo třeba nějaké provedení významné?
2: Tak nejvíce si vážím kompoziční soutěže v Americe a Anglii. Bylo to teda konkrétně dvě soutěže s jednou skladbou. Je to skladba Dance with the Brass Tonight, což je kompozice pro žesťový orchestr, a kterou jsem poslala do soutěže do Ameriky. Tamní River City Brass Band provedl asi na 5 koncertech v americkém městě Pittsburgh a Cory Brass Band si ji také vybral do finále a provedl ji v Cardiffu v Anglii. Takže to považuje za takový svůj asi největší, řekněme, zahraniční úspěch. Také bych ráda zmínila soutěž ve Vilniusu v Litvě, kde jsem vlastně poprvé uspěla ve finále se soutěžní skladbou Zimní melancholie pro smyčcový orchestr, kterou mi uvedli a skladba získala první speciální cenu a cenu orchestru. A po roce jsem se zúčastnila znovu se skladbou Vilnuské zvony. Vlastně byla to skladba inspirovaná přímo i Litvou. Když jsme tam byli poprvé vlastně na provedení té zimní melancholie, tak jsem slyšela tamní Vilnuské zvony a inspirovalo mě to vlastně k napsání další kompozice pro smyčcový orchestr a vlastně i přímo pro tuto soutěž. A očividně to oslovilo a skladba získala druhé místo a byla také provedena vlastně na tom finálovém koncertě.
1: Kolik opusů vlastně máte za sebou?
2: No, tak bude to okolo 170 až 180 skladeb přibližně.
1: Jak je to s kompozicí? Mám teď na mysli to, zda komponujete třeba více nebo raději na objednávku pro konkrétní interprety nebo konkrétní zadání, anebo si skládáte takzvaně do šuplíku a pak hledáte to správné uplatnění?
2: Tak já určitě ráda skládám obojí, samozřejmě jsem ráda, když mám před sebou nějakou výzvu, ať už je to ve formě nějaké kompoziční soutěže, či když přímo píšu na nějakou objednávku nějakého komorního či orchestrálního souboru, a je to vždycky radost psát.
1: Máte třeba nějakou pravidelnou spolupráci s některým z interpretů?
2: Tak určitě velmi často a ráda spolupracuji s Anou Paulovou, což je naše vynikající přední klarinetistka. Mohu zmínit třeba poslední tři koncerty, které byly teďko na jaře. Ten poslední byl teďko 17. května na festivalu Lisa Klasika, což byla objednávka Lukáše Somera pro jejich nové trio Clara Notte, které vlastně je teďko nově založené a chtěli po mně úplně novou skladbu pro tento festival, takže jsem jim napsala Antipíseň lásky. Takže to vlastně text k této písni napsala i moje sestra, takže to byla taková
1: rodinná spolupráce.
2: Ano, úzká rodinná spolupráce. A provedení bylo vynikající právě v interpretaci vynikající sopranistky Karolíny Cingrošové, Anny Paulové a Lukáše Somera. Takže moc jsme si to užili na zámku Bonrepos v krásném prostředí.
1: Tak vidím, že to máte vyloženě nabité, protože teď vlastně se scházíme i kvůli tomu, že, jak jsem říkala v úvodu, vaše vítězná skladba z loňského ročníku skladatelské soutěže zazní 2. června, a to konkrétně v galerii Františka Drtikola v Příbrami. Co to je za skladbu a jaké bylo zadání? Protože tam vždycky také je nějaké zadání konkrétní, tak co jste musela naplnit?
2: Ano, je velmi ojedinělé, že festival vlastně pořádá každoročně skladatelskou soutěž pro mladé autory a myslím si, že je to vždy i velká podpora pro autory napsat novou skladbu. Líbí se mi, jak je soutěž pestrá, co se týče toho obsazení, které je každý rok jiné a stejně tak to téma. Právě letos bylo téma Anglie a angličtí skladatelé, takže já jsem si zvolila inspiraci skladatelem Williamem Waltonem, který mě inspiroval na italském ostrově Ischia, kde jsme vlastně byli v létě na rekreaci a navštívili jsme tamní botanickou zahradu, kterou vlastně postavila zahradní architektka, což byla manželka právě zmíněného skladatele Williama Waltona, a postavila mu tam nádherný koncertní sál, ze kterého je dneska vlastně muzeum a jsou tam i osobní předměty pana skladatele. A promítá jsem tam i takový hezký dokument, kde zazní vlastně jedna z nejznámějších skladeb, jeho violončelový koncert. A tato skladba mě velmi oslovila společně s tou nádhernou atmosférou té botanické zahrady. Vůbec i ten jejich příběh životní manželů Waltonových mě oslovil, takže to byla taková moje hlavní inspirace pro napsání té kompozice.
1: Jaké bylo zadání, co se týče nástrojového obsazení?
2: Nástrojové obsazení bylo zadáno pro violončelo a klavír.
1: Tak tam se vlastně nabízí, jak říkáte, že vás oslovil ten jeho violončelový koncert. Já třeba znám jeho kytarové skladby, ale ten violončelový koncert tedy přímo se hodil k tomu zadání. Když jste psala tu skladbu, víte dopředu, kdo ji potom eventuálně bude interpretovat? Bylo už to známo při tom zadání, nebo to přišlo až poté?
2: To přišlo až poté.
1: Mm-hmm. My teď tedy můžeme upřesnit, že tedy budou hrát němečtí interpreti. Ano. Bude to violončelista Till Schuller, za doprovodu na klavír jeho bratr bude doprovázet tedy Jakob Schuller. A musím říct, že Till Schuller je skvělý violončelista, je to mimo jiném laureát soutěže Pražské jaro z loňského ročníku. Vy jste měla možnost už se s nimi setkat, anebo to bude vlastně v rámci až toho koncertního provedení?
2: Bude to až v rámci toho koncertního provedení. Já ráda nechávám vlastně interpretům nějaký prostor pro jejich vyjádření té kompozice, či každý do toho provedení vloží něco svého a hrozně se na to těším.
1: Takže vy to vlastně opravdu uslyšíte v jejich provedení až na tom koncertě?
2: Ano, ano.
1: Tak my samozřejmě velice gratulujeme, je to už druhý úspěch v této soutěži, ale těch úspěchů, které vy máte na svém kontě, je celá řada, proto jsme se dohodli, že za tu dobu, co jste tady u nás nebyla, toho je opravdu hodně, takže jsme se domluvili s kolegou Ivanem Dlaskem, že potom na podzim, protože přes léto my ty naše velké pořady reprízujeme, takže na podzim potom si s vámi popovídá, zase si poslechneme i nějaké ukázky z vaší tvorby. Tak já vám moc gratuluju, moc děkuju a těšíme se na vaše další úspěchy a na další návštěvu u nás ve studiu stanice Klasik Praha.
2: Já moc děkuji za pozvání a zdravím posluchače Rádia Klasik.
1: Naším hostem teď byla skladatelka Kateřina Horká, jejíž dílo Anglické tóny z Ischie tedy zazní 2. června, jak jsem říkala, v galerii Františka Drtikola v Příbrami. Děkuji za návštěvu, ať se vám daří.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Nashledanou.

E amore un ladroncello, tak to je árie Dorabelli ze druhého dějství z opery Così fan tutte Wolfganga Amadea Mozarta. Jiří Bělohlávek řídil Pražskou komorní filharmonii a poslouchali jsme mezzosopranistku Dagmar Peckovou. Mimochodem, tato pěvkyně již v příštím týdnu oslaví dvě svá významná výročí. 1. června na prknech Státní opery Praha můžete dorazit na její narozeninový koncert. Bude oslavovat významné životní jubileum a také 45 let na scéně, na operní scéně, na operních a koncertních prknech. Před námi je poslední skladba v této vysílací hodině a zároveň v dnešním podvečerním vysílání. V 19 hodin se už můžete těšit na povídání Ivana Dlaska s naším předním tenoristou Pavlem Černochem, ale teď tu ještě máme symfonii číslo 2 e-mol Sergeje Rachmaninova. Budeme poslouchat třetí větu Adagio. Maris Janssens řídí Filharmonia Orchestra.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
2: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem, proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
3: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero. Jsme Klasik Praha.
4: Hudba v miléniu.
3: O klasice v 21. století.

0: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Naše pravidelné pořady bez hudebních ukázek najdete také na webu a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Mám radost, že opět po čase přijal pozvání k nám do studia přední český tenorista, pěvec vystupující s úspěchem na zahraničních scénách, kde je žádaný nejen v rolích českého repertoáru. V době, kdy natáčíme rozhovor, se právě vrátí z Madridu, kde zpíval Jeníka v Prodané nevěstě. Brzy jej také čeká Rusalka v Liverpoolu a v Mnichově, anebo pak srpnový gala koncert na festivalu v Českém Krumlově. A samozřejmě si poslechneme také ukázky z jeho předloni vydaného debutového alba Smetana Arias, které bylo nominováno na cenu Anděl. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám tenoristu Pavla Černocha. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já jsem si dovolil hned na začátku, protože natáčíme na začátku května, aby to bylo tematické, zařadit árii Když zavítá máj ze Smetanovy opery Dvě vdovy ve vašem podání. To je docela vysoko, to je Bčko tam ten nejvyšší tón.
1: Je to H.
0: Je to H dokonce.
1: Myslím.
0: Takže to je jako Nesundorma vlastně už.
1: Ano. Jo, ale tak to tam nejde o to, že to je vysoko, ale celkově to je takový lirický obor mladiství, tak ale já jsem to tam zařadil, protože je krásná, tak jsem to zkusil.
0: Mně se taky hrozně líbí a vy se ke Smetanovi vracíte opakovaně, jak jsme říkali, vrátil jste se nedávno z Madridu, kde jste zpíval Jeníka, tak jaká je tato španělská inscenace Prodané nevěsty v Teatro Real?
1: Zajímavá byla. Režisér Laurent Pelly, francouzský, je známý tím, že dělá hodně tradiční zpracování a tady se rozhodl pro velice abstraktní jeviště, ale o to větší důraz dal na hraní a na charaktery těch postav. Takže se to moc líbilo publiku a bylo to téměř vyprodaný a mělo to opravdu velký ohlas. Bylo to moc pěkný. Já vám nedokážu teďka popsat tu scénu, ale v podstatě ta scéna byla úplně prázdná a židle, stoly a všechno, co se v Prodané nevěstě odehrává, viselo vzhůru nohama ze stropu. Bylo to, bylo to zajímavý, bylo to pěkný a byla to nesmírně příjemná spolupráce.
0: Já vždycky u té Prodané nevěsty přemýšlím takový příběh z českého venkova, jak moc je to přenosné do toho zahraničí. Chápu třeba ještě v Německu, že tam to pro ně není taková exotika, ale v tom Španělsku je to jako kulturně pochopitelné, tam ten příběh.
1: Určitě. Příběh lásky a příběh nějakých dvou jakoby vedle sebe ležících vesnic, nebo jak bych to řekl, to je věc, která je ve Španělsku zcela normální a historicky vlastně ty sňatky z rozumu na spojení majetku probíhaly úplně stejně, takže vlastně to gro tam je, ale ta lidovost tam nebyla žádná. Ani mašle na hlavách, ani romantická vesnička, ani nic takového.
0: No, nebylo to přeneseno na španělskou vesnici?
1: Ne, nikam. Bylo to zcela abstraktní.
0: Bude se to ještě hrát, nebo teď těmito dubnovými představeními to skončilo?
1: No, toto byla úplně nová inscenace, která tam vznikla. A vznikla v koprodukci asi s, teď já to nevím přesně, ze třemi nebo čtyřmi operními domy. Vím, že jsem tam viděl La Monnaie v Bruselu, myslím francouzský Lyon a asi dva nebo tři další, takže ta inscenace bude žít dál a bude putovat po Evropě. No a bude se uvádět každý rok v jiném státě a v jiném operním domě.
0: A ti si tam potom svoje pěvecké obsazení, jak si zase dosadí?
1: To já vůbec.
0: To nevíte ještě?
1: Ne, to vůbec
0: jestli vás pozvou zase? Nebo...
1: Ne, myslím si, že ne. Jo. Protože já mám ten program teďka plný vlastně do roku 29 a Prodaná nevěsta tam není.
0: Jo, rozumím. Co vlastně role Jeníka po pěvecké stránce? My tady tyto role bereme u nás jako takový základ našeho repertoáru. Automaticky si myslíme, že třeba každý basista zpívá Kecela, přitom Kecel je dost těžká role vlastně, když se člověk podívá do partitury. Jak je to s Jeníkem? Má to nějaká specifika, ta role pěvecky?
1: Já ho mám teda moc rád. Líbí se mně i ten charakter toho bojovníka a toho počívku jako chytrého kluka. A pěvecky si myslím, že je malinko podceňovaná, protože vůbec to není lehká, ale jsou tam takové jako dramatičtější pasáže, je tam hodně těch vysokých tónů. A samozřejmě záleží na tom, jak se k tomu postavíte a jak poctivě to všechno zaspíváte. Jo? To jsou takové trošku předsudky, jakože když je člověk mladý, tak musí zpívat Dona Otávia, který je úplně stejně v Donu Giovanni, který je taky velice náročný a na to, aby ho člověk zaspíval opravdu pěkně a neošidil to, tak musí už něco o tom vědět. No a pro mě to byla krásná věc a já jsem se na to moc těšila. Zase se musím přiznat, že jsem si tam s mojím panem profesorem musel lehce oprášit trošku tu vyšší tesituru, ty háčka, protože tam je ta slavná nejkrásší krásenka držené H. Tak záleží samozřejmě na tom, jak dlouho držíte. Jo?
0: A jak dlouho dirigent dovolí, že?
1: No, tak držet, no, to... oni dovolí, když to ne. Jo, jo. Ale je to fajn, bylo to fajn. Moc rád bych se k němu zase vrátil. A vrátím se k němu vlastně příští rok, bohužel pro mě teda v němčině, ale dostal jsem nabídku ve Vídni ve Státní opeře na Revival letošní premiéry, která tam byla, tak se potom tam bude vracet. A tak to jsem nemohl odmítnout. Takže teďka se to začínám přeučovat do němčiny.
0: To je zajímavé, že to se ještě dělá tady ty překlady těch oper do těch domácích jazyků. Já jsem si myslel, že to je taková praxe spojená spíš s tím 20. stoletím, která už tak postupně vymizela.
1: Já nejsem v tomto úplně 100% vzdělán, ale domnívám se, že u Prodané nevěsty existují oficiálně dvě verze. Že se to vlastně uvádělo v češtině a potom se to celé předělávalo do němčiny a zrovna si myslím do Vídně. Teď si tím nejsem jist, jo. Takže to není, že by se uvádělo něco v rodném jazyce, to si myslím, že se absolutně nedělá, ale že spíš v německy mluvících zemích sahají po té německé verzi, která oficiálně existuje, protože je to komická opera, která je hodně založená samozřejmě na těch recitativech a na tom dialogu a určitě to bude pro to publikum srozumitelnější.
0: Je zajímavé, co jste říkal, že tady ty lyrické role se dávají často těm mladým zpěvákům, třeba ten Jeník nebo Don Ottavio, a přitom nejsou vždycky jednodušší. Platí to tedy, že protože často zpěváci se bojí těch spíš dramatičtějších rolí a odkládají je jako na později ve své kariéře, až budou mít víc zkušeností. Ale třeba jsem nedávno mluvil s tenoristou, který mi naopak říkal, že pro něj jsou mnohem těžší ty lyrické role. Tak záleží to na tom konkrétním zpěvákovi, nebo jak je to moc spjato vlastně s tím věkem a s těmi zkušenostmi?
1: No tak musíte vycházet samozřejmě z toho, jaký máte ten orgán, když to tak řeknu, jo. Jaké ty hlasivky jsou a potom taky v danou chvíli, jestli už máte dostatečnou nějakou tu technickou výbavu na to, abyste ten orgán uměl používat, ale určitě někdo, kdo má ty hlasivky robustnější a má celkově ten zvuk objemnější, no tak se vám i v těch 20, i v 25 na těchto rolích jako zaškrtí, jo, protože je prostě nemůže zpívat. A to je spíš jako mýtus a je to věc, která, jasně, přijdete do divadla, tak dostanete Alfreda v Traviatě, Jeníka v Prodané nevěstě a Dona Ottavia, jo. Ale určitě ten váš dotyčný, co tady byl, tak měl pravdu, no. Jsou zpěváci, kteří v 20, 25 zpívali Lohengrina a zpívali Wagnerovské role a určitě ohlas nepřišli, jako byl Leo Slezák a mnoho dalších. Ale obecně zase samozřejmě z Dona Ottavia Otela neuděláte, jo? I když zestárne nebo bude mít za sebou 20 let kariéry, ale když ten materiál mít nebude, no tak... To je jasný.
0: Vy jste říkal třeba Leo Slezák právě. Já jsem se třeba díval na premiéry Wagnerových oper, v jakém věku ti zpěváci vlastně zpívali třeba ty hlavní role v tom Wagnerovi, a to bylo třeba kolem 35 let většinou v té době. A dneska mi připadá, že se strašně zpěváků na začátku kariér těch rolí bojí, tady těchto těch mohutnějších nebo objemnějších. Je to oprávněné?
1: Záleží na tom, jak se na to budete dívat, na té časové ose. Tady se strašně moc změnila kompletně celá situace, co se týká velikosti operních domů, velikosti orchestru, akustiky i ladění, které je dneska vyšší, než bylo před 50 nebo 40 lety. A samozřejmě toto tam hraje velkou roli, protože já když přijedu do Itálie a stoupnu si na jeviště v opeře v Římě, nebo já jsem byl teďka na podzim na festivalu a zaspíval jsem Dona Carlose v Teatro Petru Celi v Bari, jo? No tak to máte úplně jiný pocit, to je něco naprosto, to je ono. Jo, máte zaprvé fantastický kontakt s publikem, ta akustika je skvělá a ty domy nejsou tak velké. Teďka to si myslím, že je pro operu nešťastná věc, ty obrovské domy, jako je Bastila v Paříži, nebo i vlastně nová hamburská opera je jako kino, nebo Deutsche Oper Berlin. Jo. To je...
0: Ty moderní sály už se všechny staví na tady tyhle ty velké dimenze, mnoha tisícové, že jo?
1: No. No a potom samozřejmě je to otázka toho, že vás musí být slyšet, no. Mm. Takže i když byste tu roli mohl v normálním divadle v pohodě zaspívat, tak tady v těch velkých domech je to prostě problém. No.
0: Takže opravdu zpíváte jinak v závislosti na velikosti prostoru?
1: Jako? No já se snažím nespívat jinak, ale je to daleko větší stres a je tam daleko větší možnost, že si nějakým způsobem ublížíte, protože automaticky, když přijdete v Bastile, kde to je 4000 lidí na jeviště, tak jste zcela ohlušen orchestrem a ten prostor je tak velký, že začnete jakoby víc tlačit. Začnete ty svaly napínat a začnete jako si říkat, tak teď musím víc přidat, aby mě bylo slyšet. No a to je vlastně jako špatně. Jo.
0: Mm-hmm. Takže, zajímavé.
1: No je to, z mojeho pohledu je to neštěstí, protože i pro mě jako pro publikum, já jsem to třeba v Paříži zažil, když jsem se byl podívat na Rigoletta a po prvním jednání jsem odešel, protože jsem ty lidi vůbec neslyšel. Mm-hmm. A celkově ten zážitek z té opery, když sedíte teda s kukátkem, no tak není žádný s dalekohledem a jinak, když sedíte v tak obrovské hale, no tak nic z toho nemáte, že jo, z těch lidí, z těch hereckých akcí a i z těch pěveckých, které jsou ohlušené tím obrovským orchestrem.
0: No a řešit to nějakým přizvučením, to asi není úplně šťastné, že?
1: Ne, to se nedělá v opeře, no. Hmm.
0: No a na to člověka nikdo vlastně nepřipraví asi předem, že jo, dokud nemá osobně tu zkušenost s tím sálem.
1: No, jistě.
0: Takže musí být dostatečně jako flexibilní, aby se tomu dokázal přizpůsobit a neuškodil si. No, zajímavé. Tenorista Pavel Černoch je dnes hostem pořadu Hudba v miléniu. Já bych se ještě s dovolením vrátil k tomu Jeníkovi a pustil si teď hudební ukázku z vašeho smetanovského alba, kde jste naspíval duet Nuže milých a sníků, Znám jednu dívku společně s basistou Janem Martiníkem.

0: Hostem Rádia Klasik Praha je dnes tenorista Pavel Černoch, z jehož debutového smetanovského alba jsme teď poslouchali ukázku. Byl to duet z Prodané nevěsty společně s basistou Janem Martiníkem za doprovodu České filharmonie pod taktovkou dirigenta Tomáše Netopila. Bylo to vlastně vaše první profilové CD, tak vím, že není jednoduchá záležitost takovou nahrávku zrealizovat, nicméně máte už nějaké další nahrávací plány do budoucna?
1: Máme a já se na ně strašně moc těším. Letos v létě vyjde deska pod hlavičkou Sony Suprafon a bude to deska, která se bude jmenovat, teď nevím, jestli to mám říct anglicky nebo česky, protože ona vyjde v obou věc a bude se jmenovat Supernature, což znamená v češtině nadpřirozený. A budou tam árie ze všech oper, které jsem zpíval a budu zpívat, které jsou pohádkové. Takže hnedka samozřejmě Rusalka, bude tam Čertova stěna, bude tam Jolanta, bude tam Piková dáma, bude tam Lohengrin, bude tam Čarostřelec, bude tam Tannhäuser, bude tam Čarodějka a z toho vlastně budou árie a duety.
0: Takže to bude taková kombinace tedy českého a světového repertoáru.
1: Ano. Pod tou hlavičkou vlastně nadpřirozených příběhů, pohádkových.
0: A už je to natočeno, nebo?
1: Budeme to točit se Sočrem v rámci jejich jubilea. Bude se to točit v září letošního roku a mělo by to se dostat ven v roce 2027.
0: A budete tam mít nějaké hosty, podobně jako na tom předchozím albu?
1: Budu. A to ještě
0: o tom, nechcete prozrazovat.
1: Nechci o tom mluvit, no.
0: Dobře.
1: A ještě budeme točit i v roce 28 s panem Bartošem, s klavíristou. Budeme točit Zápisník zmizelého. Taky výborně. Pro Suprafon. Pro Sony Suprafon, nevím teď, jak se to teď říká.
0: No, oni je koupili nějak nedávno, ale myslím, že label Suprafon pořád funguje takhle samostatně. Mně se na tom vašem smetanovském albu teda hrozně líbila jedna věc, protože minule, když jste tady byl, tak ještě nebylo na světě, tak jsem ho ještě neslyšel, ale mně se hrozně líbí, jak je vám tam krásně rozumět v té češtině. To u operních zpěváků není úplně samozřejmost ani na studiových nahrávkách vždycky. Já jsem si říkal teda, čím to je, jako laik, když to poslouchám, protože často slýchám od zpěváků, že je potřeba ty vokály všelijak modifikovat, že to je prostě taková pro spoustu lidí samozřejmá součást techniky, ale pak si třeba spousta lidí stěžuje, že tomu špatně rozumí. V čem to vlastně spočívá ten trik, nebo jak je potřeba k tomu přistupovat?
1: Asi v pěvecké technice, v tom, jak se učíte a na co jste zvyklí. Byla famózní, úžasná sopranistka australská Sutherland a ta vlastně celý život zpívala na jeden vokál, jo. A ukazovala to, a i když potom učila, takže vlastně pořád zpívá na E. Jo. A měla měla tuto techniku a byla famózní, úplně úžasná. Já mám tu školu jinou. No, já ji mám vlastně z Itálie a mám ty vokály stejně tak vlastně v italštině, i když zpívám i francouzsky, tak mě to říkají, že je mě dobře rozumět. No. Když jsem zpíval s Francouzema v Paříži Dona Carlose, francouzskou verzi s Ludovíkem Tezie, tak si z toho dělali srandu, že mě rozumí aj.
0: Francouzům ne, jo. No, protože v té francouzštině jsou ty vokály takové často nosově zabarvené všelijak, tak což si říkám, to musí být těžké do toho zpěvu přenést, že jo, aby se zároveň jako ten tón nesl, tak možná
1: no, není to jednoduché, ale naopak někdy vám to, mně to třeba někdy aj pomáhá, mně se zpívá dobře ve francouzštině, no. Já teďka letím příští týden do Helsinek zpívat od Lily Boulange, francouzské skladatelky, její dílo Fausta a Helenu. A teď jsem to studoval v Madridu s jednou báječnou francouzskou koučkou a znovu jsem si to všechno oživoval, jak je to zase v kontrastu s tou češtinou. Jo? Jak je to na to zpívání ta francouzština někdy příjemná, že vám automaticky pomáhá to trošku dostávat do té masky, jo? S těma nazálníma a tady těma vokálama.
0: Já si pak říkám právě, jestli se to zase jako blbě nenese, takový nazální vokál, nevím. No,
1: záleží, to je, víte co, ta pěvecká technika je na celý jeden pořad, jo? To záleží na tom, jak pracujete s dechem a jak používáte ty rezonátory.
0: A to je opera, tady tohleto dílo?
1: Oratorium
0: té Lily Boulangerové. Velice předčasně zesnula skladatelka, podobně jako třeba Vítězslava Kaprálová.
1: Ve 22 letech zemřela a věděla, když to psala toto dílo, tak věděla, že zemře, věnovala to své sestře, která potom se dožila asi 98 let.
0: Naďa, ano, to byla dost významná pedagoška.
1: Ano, ano, která... takže ten život za ní odžila, za tu Lili. No.
0: Učila Bernsteina, ano, všechny ano, tady tyhle ty významné hudebníky. Jasný.
1: Pozoruhodné dílo, krásné to je.
0: Tak třeba se ho někdy dočkáme i na nějakých tady tuzemských jevištích. Já jsem se vás chtěl zeptat, to je zajímavá věc, nevím, jestli to ještě stále je aktuální, ale pamatuju si, že vy jste kombinoval tu mezinárodní operní kariéru s podnikáním, že jste měl firmu, to ještě pořád platí?
1: No samozřejmě.
0: Jo? A jak to jde dohromady? To přece takhle
1: stále musí... lépe.
0: Jo, stále lépe. No. To musí být strašně náročné, ne? Jako už jenom
1: ne, já
0: teda...
1: Už ne, já už v té firmě nepracuju.
0: Už jenom jste jenom majitel.
1: Už jako... jsem její vlastním a mám tam úplně naprosto skvělé lidi vychované, kteří jsou tam 15-20 let a ti se o to starají a té práce je pořád hodně, možná ještě více než dřív. Je to super a je to fantastická kombinace pro mě, protože je to taková jistota, že si říkám, že vlastně i kdybych už třeba cítil, že už bych chtěl přestat v tom zpěvu a ještě to nebylo v tom důchodovém věku, tak bych měl pořád se čemu intenzivně věnovat.
0: Mě ještě zaujalo, když jste mluvil o té francouzštině, jak to tak pomáhá. Myslíte, že existuje něco takového jako zabarvení hlasu charakteristické pro nějaké národy nebo kultury? O tom se často mluví, že třeba jsou nějaké specificky slovanské hlasy nebo nějaké specificky anglické, francouzské hlasy. Myslíte, že to opravdu něco takového v tom hlase samotném je, nebo že to je spíš třeba záležitost toho jazyka, ve kterém se zpívá?
1: Já si myslím, že jednoznačně je to záležitost jazyka, ale mateřského jazyka, ne, když v něm zpíváte jako Ital nebo jako Američan, ale je to nesmírně z mojeho pohledu ovlivňuje ta mateřská řeč, jo. Že, takže jestliže jste Ital a od malička mluvíte, máte jasné vokály, jo, a E, I, O, U, všechno bez jakéhokoliv zabarvení, tak potom automaticky už ta výuka pěvecká jde daleko lépe. Jo? Jestliže mluvíte těma úzkýma, uzavřenýma vokálama, jako je němčina, no, tak se to pak samozřejmě víc hodí na Bacha a Haydna, já nevím na co, než na velkou italskou operu. Jo? Ale to se všechno strašně stírá dneska, jo? Protože se promíchává populace nesmírně. Jo? Takže vidíte to, že nejslavnější americký krasobruslař je Rus. A to stejné vlastně je jeden z nejslavnějších současných tenorů. Freddy Di Tomaso je Angličan, ale je vlastně Ital, jo? Takže...
0: Spíš záleží na tom, jestli jeho mateřštinou byla ta angličtina, že jo? Jako od toho se to odvíjí. Dobře.
1: Ale jinak se to strašně míchá, ty vlivy vlastně z Asie a z Jižní Ameriky a teďka začínají zpívat a velice se prosazovat díky různým podporám i spoustu zpěváků z třetího světa, jo? Kteří třeba před 20-30 lety vůbec neměli šanci na nějaké vzdělání nebo studium, takže je to zajímavý.
0: Vidíme to i v hudebních soutěžích ostatně, že jo, kde často vyhrávají různí asijští hudebníci a tak dále a často jsou teda výborně připraveni.
1: No nejenom to, ale je to třeba celá Jižní Amerika, jo, a znám ty zpěváky z Bolívie a z Argentiny a z Chile a to dřív nebývalo, jo, a to stejné je vlastně i u těch afroamerických zpěváků. No, tak těch je spousta.
0: Možná je to dobře, že se to zkrátka více otevírá ten trh a že je prostě v tomhle větší pestrost. Tak já navrhuji pustit si další hudební ukázku, tedy z vašeho smetanovského alba Arie Zapírat nechci z opery Dalibor, kterou nám zaspívá náš dnešní host tenorista Pavel Černoch za doprovodu České filharmonie a dirigenta Tomáše Netopila.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešním hostem ve studiu je tenorista Pavel Černoch, z jehož debutového smetanovského alba vydaného předloni pocházela tato ukázka. Byla to árie z opery Dalibor. V červnu, jak jsem se díval, vás čeká Rusalka v Liverpoolu s Liverpoolskou filharmonií. To bude tedy koncertně, předpokládám.
1: Koncertní provedení, na které se moc těším. Sonja Jončeva bude
0: bulharská sopranistka, slavná. S tou jste se na jevišti třeba někdy potkal už?
1: Nebo... Já jsem se s ní setkal v Paříži v Donu Carlosovi. Ona debutovala tenkrát Elizabetu.
0: No a Rusalka pak tedy i v Mnichově zazní v červenci. To bude nějaká už starší inscenace?
1: To je inscenace, ta je taková hodně známá z Mnichova, která byla taková kontroverzní velice, je taková dost drsná. Krev a je motivovaná vlastně tím únosem té Kampušové, nebo jak se ta...
0: Nataša Kampuš.
1: No. Tak to bylo, ona vznikla vlastně v té době, to je to téma, jo. A začíná celá v kanalizaci a ta Rusalka je tam vězněná a potom se dostane už teda na svobodu.
0: A vodník je ten věznitel.
1: Ano, a ten věznitel, no. Pak se dostane nějak na svobodu a potom ve třetím jednání už to tomu panu režisérovi nějak nefunguje, tak jsou všichni v blázinci ve svěracích kazajkách, no.
0: No, taky řešení, no, jasně. Takhle se dá samozřejmě vybruslit z lecčeho. No a to koncertní provedení ještě, když třeba v tom Liverpoolu bude ta Rusalka koncertně, jak vás to baví? Je to bez té jevištní akce třeba jako jednodušší nebo naopak náročnější na soustředění?
1: Víte co, já vám to řeknu, když se mě zeptáte potom. Já to nedělám. Já jsem to vlastně zažil jednou jedinkrát upřímně tady v Praze, když jsme s panem Kyslinkem dělali Faustovo prokletí koncertně. Ale to je takové jako oratorní opera, jo. Ale jak bude pro mě, který zaspíval ve své kariéře 14 nových inscenací Rusalky ve 14 operních domech, jo, a nespočet repríz. Tak jaké to bude v koncertním provedení, to nevím, ale těším se na to.
0: Možná to bude odpočinek tedy nakonec od všech těch režisérských požadavků.
1: Možná, vlastně. No.
0: Já jsem se díval, vy jste loni tady v Praze měl koncert v Nové Spirále, kde jsem teda bohužel nebyl, a díval jsem se, že tam zazněly i muzikálové melodie, ale to jste nespíval vy, že jo? To zpívali ty hostující zpěvačky.
1: No jasně, že jsem zpíval.
0: Taky
1: já.
0: Jste zpíval muzikál.
1: Víte, jo, aj populární písně, no.
0: Jo.
1: No. Zpíval jsem Tonyho z West Side Story.
0: Aha.
1: A písně vlastně a duety, co dělá Andrea Bocelli. A je to něco, co mě strašně láká a vždycky mě to lákalo, ale teď jsem si to znovu ještě aj ověřil, jak je to parádní s tím mikrofonem. Jo? To je tak nesmírný rozdíl, když musíte opravdu na tom obrovském jevišti ze sebe vydávat ty tóny a třeba 3 hodiny nebo 4 hodiny v Carlosově 5 hodin, jo? A nebo když máte teda v té ruce ten mikrofon a ten to za vás úplně skoro všechno odpracuje, tak to bylo fajn, no. Ale co se týká těch muzikálů, tak to mě lákalo, to se mě vždycky strašně líbilo. Já jsem West Side Story viděl poprvé v Brně v Městském divadle, když tam nastoupil pan Moša před 30 lety nebo 40 lety, nebo kdy, jo? To prostě bylo, a byl jsem úplně unesený, ale ta kariéra vlastně toho operního zpěváka mě k tomu nikdy neumožnila. Nikdy jsem se k tomu nijak nedostal. Tak to jsem si teďka dal takový malý dárek. No.
0: A do budoucna byste se teda chtěl ještě nějak tomu věnovat?
1: Nemám to teď vůbec v plánu. Ne.
0: A na ten mikrofon pak jako zpíváte jiným způsobem než v opeře nebo nějakým?
1: Ne, jako... zpíváte stejným, ale máte u toho blažený pocit, protože se fantasticky slyšíte a nemusíte zpívat pořád úplně 100% naplno.
0: Jo,
1: že tam vlastně se spoustu věcí ten mikrofon udělá za vás, jo.
0: Pokud ten mikrofon to vydrží, že jo, no, to jako taky.
1: No, tak tento to vydržel.
0: No. Ještě, abychom se dostali, protože to bude asi české posluchače zajímat, budete tedy v Českém Krumlově na festivalu v červenci zpívat v rámci gala večera pojmenovaného Labyrint lásky, co tam zazní?
1: To bude koncert, který je vlastně věnovaný nejkrásnějším operám od Giuseppa Verdiho a Giacomo Pucciniho, které jsou z 99% o lásce, tragédii, smrti a velké milostné scény. A s tou nabídkou přišli pořadatelé za mnou a já jsem byl nadšený, protože oba dva ty autory samozřejmě dnes miluju a dneska už po těch skoro 25 letech na jevišti mám těch příležitostí trošku míň, protože zpívám přece jenom už jiný repertoár. Takže se na to moc těším, že se k tomu vrátím. K Bohemě, Rodolfo a k Traviatě, Alfredo a zazní tam mají ukázky z Dona Carlose a z La Fanciulla del West a spousta dalších.
0: Tak to budou krásné, tedy milostné arie a duety, které zazní v červenci v Českém Krumlově v rámci programu Labyrint lásky. Jehož součástí bude i tenorista Pavel Černoch, který byl dnes naším hostem. Tak já navrhuji v tomto milostném duchu taky pořad zakončit a pustit si duet ze Smetanovy opery Dalibor o nevýslovné štěstí lásky, jak jste ho natočil spolu se sopranistkou Máriou Porubčinovou. Tak to bude poslední skladba v dnešním pořadu. Já vám moc děkuji, že jste si na nás udělal čas, že jste si přišel k nám do studia popovídat a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
1: Já vám moc krát děkuji, mějte se krásně.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Potisk, trička, bila byl CZ.
6: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
7: Tohle je Klasik Praha.
8: Koncert bez smokingu vám přináší
7: Klasik Praha.
9: Dnešní večer je dalším v řadě, kdy vám nabídneme na Klasik Praha koncert s nahrávkou hudebního vydavatelství Suprafon. Večer je o to mimořádnější, že nám bude hrát velmi půvabná a nadaná dáma na nástroj přímo královský, tak tedy Kateřina Englichová a harfa. Harfa vstoupila do 20. století jako jeden z nejstarších hudebních nástrojů. Jehož rodokmen je nejednou spjat se jmény králů a královen a za staletí si vysloužil punc nástroje andělského. A to nejen díky eleganci vzhledu, ale i díky libým zvukům. Právě díky tomu je také harfa snad nejčastěji spojována s představou krásných žen, které se zdánlivou lehkostí probírají strunami. Díky královně Marie Antoinette, která sama byla nadanou harfistkou, se pak na přelomu 18. a 19. století ve Francii stala harfa doslova módním nástrojem, a to se vším, co k takovému privilegiu patří, včetně rozmachu pedagogiky, nárůstu nové literatury a konstrukčního zdokonalování. Našla si své místo v orchestru, ale i jako nástroj koncertantní, komorní a sólový. Hra na harfu je velmi specifickou záležitostí, a tak pokud skladatelé tento nástroj sami neovládají, obvykle se odhodnou.

0: mají pro harfu komponovat jen v úzké spolupráci s interprety. Tak ostatně vznikla i většina skladeb z nahrávky, kterou si dopřejeme dnes večer. Koncert bez smokingu zahájí svita pro harfu anglického skladatele Benjamina Britna, který toto dílo zkomponoval pro svého přítele, harfistu Ossiana Ellise. Následovat bude třívětá muzika per arpa Klementa Slavického z roku 1972. Další dílo, Tombo de Kechl pro flétnu a harfu, zkomponoval Ilja Hurník, a to na objednávku amerického flétnisty Roberta Stahlmana. S využitím témat z různých skladeb Wolfganga Amadea Mozarta v ní nabízí interpretům i posluchačům roztomilou procházku Mozartovou hudbou. Spolu s Kateřinou Englichovou bude v tomto díle hrát na flétnu Carol Vincenz. Že je harfa nástroj, pro kterou se skladatel odhodlává psát s jistým ostychem, potvrzuje i Luboš Sluka. A to přesto, že harfu často obsazoval do partitur svých filmových hudeb, kterých napsal více než 120. My si dnes poslechneme jeho Svitu in modo classico z roku 2007. Další položkou dnešního večera bude pak 8 bagatel pro flétnu a harfu s názvem Slzy a úsměvy Miloslava Kabeláče. A závěr dnešního koncertu bez smokingu bude patřit triu pro hoboj, harfu a klavír Jiřího Gemrota. S Kateřinou Englichovou bude hrát hobojista Vilém Veverka a klavírista Martin Kasík. Přeji vám ničím nerušený poslech a krásný večer.
1: Koncert bez smokingu na Klasik Praha.

Už začal pořad z archivu osobností nejenom naší znělkou, ale taky v první hudební ukázce. A já na začátku musím říct, že si ji přál do našeho pořadu můj host, se kterým jsem se poprvé a od té doby teda

0: taky naposledy, až dneska, setkal přesně před 20 lety, je to neuvěřitelné, když začínal jeden z těchto pořadů, podobných těm, který posloucháte dnes, a tím hostem je režisér Jan Hřebejk. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane režisére, nebo Honzo můžu říkat?
1: Klidně Honzo.
0: Dobře. My jsme se opravdu setkali před těmi 20 lety, což je teda nesmírně dlouhá doba, ale taky to zároveň hrozně rychle uteklo. Vy jste v jiném rozhovoru v tomto týdnu taky hovořil, nebo budete hovořit s mojí kolegyní Martině Klausové o knize U mě pořád dobrý, takže tu můžeme trošku vynechat, protože jste si o ní řekli určitě hodně. I když mě třeba zaujalo, proč je tady napsáno na stránkách vydavatele bilanční rozhovor, protože člověk v tomhle věku asi bilancovat ještě nemusí.
1: Nemusí, já jsem to tam říkal, já tam kamaráda v tom nakladatelství a on mě navrhl, aby jsme udělali rozhovor do té řady těch rozhovorů nakladatelství Vyšehrad. To není úplně bilanční, ale přece jenom tak bude mi 60 a nějaký zážitky se mi za ten život naschromáždili, tak jsme se to snažili s Veronikou Bednářovou říct tak nějak, aby to na těch 250 stránkách bylo aspoň trošku zajímavý, zábavný.
0: Dobře, tak tenhle ten rozhovor si můžete poslechnout taky i na našich webových stránkách, v podcastu, taky na Spotify s kolegyní Martinou Klausovou. A teď se zeptám na ten první hudební výběr, to je taky taková hezká věta. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde, od Jiřího Suchého.
1: Já jsem miloval desku, která vyšla na sklonku 60. let a byla z představení Jonáše Doktor Madrace, Suchýho Šlitra. To bylo to poslední představení, v kterém účinkoval Jiří Šlitr. A tam nebyla tato písnička. Kdo chce psa být, vždycky si hůl najde. Kde jsou takový verše jako aby psi a aby psice nezemřeli nudou, na sebe si sukovice aportovat budou. Je to vlastně úplně přesná předzvěst normalizace. S tou elegancí a humorem a černým humorem Jiřího Suchýho. V tom textu ta píseň je podle mě fantastická a tu dobu předpověděla být s humorem tak mrazivě přesně. Já jsem to použil takový přívlastek. Já jsem Veronice, když jsme psali tu knížku, jsem mi říkal, nepiš tam ty přívlastky, já to nepoužívám, to nesnáším. A sám teď jsem použil příznak mrazivě. No prostě je to skvělá písnička. Já jsem celou tu desku málem odřel, jak jsem ji furt poslouchal dokola, kde jsou ty písničky Mississippi, jo, to jsem ještě žil. A je to prostě celý naprosto kubistický portrét, myslím, že tam je. Já Suchýho zbožňuju, nebo Suchýho se Šlitrem. Ale i Suchýho bez Šlitra miluji teda. Tak tohle považuji za takovou vrchol jejich tvorby, podobně jako tu operu Dobře placená procházka. Ale tuhle píseň jsem slyšel poprvé snad před 5 lety, kdy to konečně vyšlo. A tak proto jsem jí sem dal, protože to je kuriozita.
0: A vzal se sebou i další hudební ukázky, které já postupně představím mezi jednotlivými vstupy s vámi, ale teď se zeptám ještě, říkáte, že milujete Jiřího Suchého, tak asi zřejmě milujete i divadlo a koncerty. Chodíte někdy do divadla, nemyslím na svoje režie, ale nebo na koncerty?
1: To bych moc často nechodil, my chodili jenom na svoje režie. Teď jsem byl na Afterlife, na Jezerce se podívat. Je to tak skvělá hra. Neříkám, že inscenace, tady chválím Rickyho Gervé. I když já myslím, že to hrajou dobře, Milan Steiner hraje tu titulní roli skvěle. A všichni hrajou skvěle, Pez hraje skvěle. Ale tak na Afterlife chodím. Ale chodím hodně do divadla. Chodím možná do divadla víc než do kina. Jako kdybych si říkal, to kino jde dohnat, to divadlo v tom čase zmizí. Teď jsem viděl asi nejlepší představení roku. Nový představení Dušana Pařízka, Amadoka se to jmenuje. Hraje se to v X10. Pokračuje to vlastně v té tradici toho divadla komedie za Pařízka. Já jsem to zbožňoval, tak on je čím dál tím lepší, mám pocit. Tak to všem určitě doporučuji. Chodím rád na Zábradlí do Činohráku. Tam jsem chodil rád už za Komoušů, že to byly dvě takový pražský dobrý divadla. Mám rád hostování, když v Praze hrajou divadlo Petra Bezruče, nebo když hrajou pro vás Cien Boha divadlo. Rád jsem jezdil vždycky do Hradce, do divadla. Snažím se vidět, asi nejvíc chodím do divadla a potom na koncerty. Byl jsem teď po 30 letech na Krausberry. Já jsem se s Martinem trošku kamarádil Krausem. Točil jsem mi klip k té první desce Na větvi, ten titulní klip. Je to chlupatý. A pak jsem, my jsme se, on mi objevil píseň, to je docela dobrá historka, velmi objevil píseň Sluneční hrob. A mně se to šíleně líbilo. A pak jsem si pustil ten originál od Vlády Mišíka a líbil se mi ještě víc a urazil se Martina. Jsem mu říkal, to hrajete trošku jak zábavová kapela, což jsem se splet. Já jsem ho nechtěl urazit, ale mám takovou hlubáckou povahu. A pak jsem se styděl chodit na ty koncerty, abych se mu nemusel omlouvat, protože jsem pak ten názor změnil a hrozně se mi to líbí, jak to dělá. A tu písničku jsem v té originální verzi, protože ten film Pelíšky se vrací do konce 60. let a ta Mišíková verze je z toho konce 60. let. A tak je tam ta Mišíková. A byl jsem na tom Krauzovi teď, mají furt plno, což jsem šťastný. A je to, on prodělal rakovinu Martincovým jícnu, ale zpívá furt jak Jagger, je to super. Tak jsem byl nadšený. Nevím, jestli posluchači Rádia Klasik jsou vyznavači skupiny Krausberry, ale podle mě to je klasika.
0: Ta klasika je už i to, co budeme hrát tady v tom našem dnešním pořadu, i když to dnes tady nebude ta takzvaná vážná hudba, my teda spíš říkáme klasická, ale vlastně klasičtí jsou třeba Beatles, další kapely, jo, to je samozřejmě neoddiskutovatelné. Ale my si poslechneme teď další skladbu, vy jste říkal, že máte rád Keitha Jarretta, ale říkal jste mi zároveň, že jste na jeho koncertě nikdy nebyl, že se to nepodařilo.
1: On už nekoncertuje taky.
0: Už teď nekoncertuje. To je samozřejmě. A tohleto je takový přídavek z jeho živého koncertu z japonské Nagoji, tak si ho pojďme poslechnout.

0: Encore from Nagoya, Kid Jarrett, teď na Rádiu Klasik Praha v pořadu z archivu osobností. Mým hostem je režisér Jan Hřebejk. Já se teď zeptám třeba na ty jednotlivé vaše činnosti, i když už jsme o tom mockrát hovořili a hovoříte o tom velmi často, ale vy jste vlastně vystudoval, pokud vím, scénaristiku v té první fázi a ještě čosi?
1: Ne, studoval jsem
0: jenom scénaristiku.
1: Ono se to jmenovalo katedra scénaristiky a dramaturgie.
0: A dramaturgie, no.
1: Jo, tak bylo což to se jmenuje asi pořád, jo. Ale ta funkce toho dramaturga se trošku jako mění. Jsou prostě v televizi jsou ti kreativní producenti a je to možná přesnější. No.
0: Říká se tomu jinak. Ale vy jste vlastně těm scénářům se nevěnoval do té míry jako režii později, kterou jste vlastně nevystudoval.
1: Já jsem se nikdy těm spoluautorům nebo těm autorům scénářů, ať už to byl Petr Jarchovský, Petr Zelenka v těch začátcích, Petr Jarchovský celý život, a nebo v současnosti třeba Martina Formanová, jsme dodělali loni, nebo teď doděláváme sérii, kterou jsme natočili loni, která se jmenuje Na tělo pro Českou. Jsme dělali devítidílnou takovou minisérii. Já jsem se tam nikdy nepřipisoval. Já jsem si v tomhle bral vždycky příklad z pana Formana. On se tam nepřipisoval, ale zasahoval do toho trošku a já si říkám, hele, já, to je strašně nevděčná profese, ten scénárista, protože to je to čistě autorský. U té televize je to naprosto rozhodující komodita, přitom on je placený až bude poslední, až když se to opravdu natočí a ty platy jsou bledý, když to není vyloženě nějaká hvězda. A ještě to ten tvůrce předělá, si říkám, abych se mu tam ještě připisoval a bral si nějaký kredit. Ale kecám do toho, protože ten tvůrčí proces mě zajímá. Zajímalo mě vždycky to, čemu jsme s Jarchovským, a to se tak používá, říkali ping-pong, jo, že ta debata o tom, co budeme společně psát, anebo variovat, když byl výchozí materiál, třeba knížka Petra Šabacha, tak my jsme to většinou znali, nebo Petr určitě, Jarchovský v rukopisech, nebo to Peťa Šabach, než něco napsal, tak to vyprávěl. On byl výborný vypravěč, jako já když ho čtu, tak ho slyším. Jo? A tak jsme vždycky vedli o tom dialog a někdy a řada těch autorských mých ambicí jako se do toho promítla. Takže já jsem, jenom mě nebavilo sedět na zadku a psát, jako a koukat na ty stránky. Nenaučil jsem se pořádně ani na stroji, na to, že jsem studoval tu scénaristiku, jak je to ostuda, vždycky jsem to diktoval. Ale bavila mě ta autorská část, to samotné psaní ani ne. A do teďka mě to baví. S tou Martinou jsme to psali, takže ona napsala povídky a já jsem jí napsal, který ty motivy bych pospojoval. Ona pak to rozvíjela a já jsem to vždycky komentoval. Takhle jsme si, že ona žije že, v Connecticutu, takže jsme si tak jako psali a vždycky jsem ráno měl ty 4-5 stránek jejich, napsal jsem jí k tomu stránku a ona zase do dalšího dne napsala. Byla šťastná spolupráce, ale to přesvědčení, že se tam mám připisovat jako autor, jsem neměl nikdy.
0: Já jsem při natáčení filmu nikdy nebyl a je tam přítomen scenárista třeba a jakým způsobem probíhá ta komunikace mezi vámi už během natáčení, pokud hele, probíhá?
1: Někdy tam je, záleží to na tom, jaký máte vztah, nebo jestli on tam může být. Šabach třeba na natáčení vůbec nechodil, ten ale nebyl scenárista, ale byl autorem těch předloh, těch našich raných filmů. Ten se šel podívat, když to bylo pro něj nějak zajímavý, jako se točila taneční zábava v Šakalých letech, nebo přišel na natáčení Pupenda pan prezident Havel, tak to se přišel Šabach podívat potom si pokecat. Ale jinak to natáčení... Jarchovský je můj kamarád, tak ten jako chodil, teď točím takovou minisérii, která se bude jmenovat Jobovka a napsal ji Matěj Dadák, že je herec činárního klubu a taky spisovatel. A Matěj, já jsem mu tam dal roli, to jsme se tak dohodli, tak, ale on tam bývá i když tam zrovna nehrajem, že ta role není tak velká. A zajímá se o to. Petr Kolečko třeba na natáčení aspoň mých projektů teda nechodil. Ale já jsem taky hodně věcí s ním, nebo skoro výhradně, točil na Slovensku. A někdy na východním Slovensku, takže on tam, co si pamatuju, tak tam nebyl. Je to případ od případu. Ale Matěj Chlupáček, já jsem poslouchal rozhovor buď to s ním, nebo s Miro Šifrou. Miro Šifra je vynikající scénárista. Já jsem podle jeho původního scénáře dělal minisérii Rédl pro Českou televizi a patří, myslím, k tomu, co se mi víc povedlo než jiný věci. Je to strašně zajímavá, originální věc. A tenhle ten Matěj Chlupáček, mladý producent, si všimnul, že ten Šifra je výjimečný a platí mu nějaký plat a ten Miro je tam furt. a může tam být furt a ještě za to mu ten Matěj dává plat, ale taky prostě má ve svý stáji jedno z nejlepších scénáristů v téhle zemi. Takže já, kdybych byl producent, tak bych si ty scénáristy předcházel a pěstoval a platil je nadstandardně.
0: Dobře, tak díky a dáme si další skladbu na rádiu Klasik Praha. Když řeknu Hana Hegerová, tak už je to pro nás taky klasika. Tu se mi nepodařilo získat nikdy pro natáčení v našem studiu, když to třeba Martina Formanová tady tenkrát byla, ale to ještě žil její manžel Miloš Forman. Tak bude to písnička, která se jmenuje Co mi dáš?

0: My jsme natočili film Musíme si pomáhat. Hana Hegerová zpívá ve filmu Pelíšky píseň Čerešně, kterou napsal Jaroslav Filip a Milan Lasice, ji napsali původně pro Zuzanu Kronerovou, myslím. A naspívala ji Hana Hegerová, když byla předpremiéra Pelíšku v Brně, tak já jsem seděl vedle Emilie Vašáriový, ona se ke mně naklonila a říká si, nepamětám, který jsem to naspěvala. Já říkám, to nejseš ty, to je Hegerová. A ona, já jsem zprostá, to znamená, já jsem blbář. To bylo tak sugestivní pro ní, že měla pocit, to naspívala. Ale tehdy my jsme se s paní Hegerovou neznali. Ale když jsme natočili film Musíme si pomáhat, tak já jsem záznamník, našel jsem tam zprávu, dobrý den, tady Hana Hegerová, mně se líbil váš film a chtěl bych vás pozvat na svůj koncert do Hadrie a bude 27. června. A to já mám narozeniny. A já tam šel a šel jsem za paní Hegerovou, říkám, to byl nejlepší dárek k narozeninám. Možná, co jsem kdy dostal. A potom jsme se tady na Smíchově jednu ulici odsaď, takových 50 metrů vzdušnou čarou, scházeli v ateliéru Honzy Hýska, našeho oblíbeného malíře, a který ona měla taky v oblibě, scházeli jsme se vždycky před Vánocema. Já jsem u ní byl ještě rok před smrtí, jsem jí měl tu čest navštívit doma. Byla to prostě úžasná dáma. Já jsem jednou mi volali z nějakého časopisu a říkali, kterou českou zpěvačku máte nejradši. Já jsem říkal, no Hanu Hegerovou. Byla chvilku ticho, říkal, nemáte někoho mladšího, třeba Lucku Bílou. A já jsem říkal, já mám rád Lucku Bílou, jestli se mě ptali, kterou mám nejradši. A musím říct, že mám rád řadu zpěvaček, ještě takovou zvláštní kategorii tvoří ty autorský, jako Zuzana Navarová, nebo Zuzana Michnová, nebo Raduza, zbožňuju. A ta Hegerka mezi nima prostě do dneška vládne a vyšla výborná kniha o ní taky. Carmen se jmenuje.
1: A teď jsme slyšeli v provedení Hany Hegerové píseň Co mi dáš, povídám si s Janem Hřebejkem. Když jsme teda hodně teď mluvili o té muzice, o té hudbě a o vašich oblíbencích, dejme tomu, tak jak vy využíváte hudbu ve filmech obecně, anebo je to prostě film od filmu vždycky jinak?
0: Je to vždycky jinak, protože náš první film Šakalí léta, tam ta hudba, včetně textů samozřejmě, jimž autorem byl Ivan Hlas, tam jsme dělali muzikál a to vznikalo to předem. A myslím si, že ta Ivanova hudba, nebo ty písničky, že jsou ten důvod, proč se to furt hraje na divadle. Už bylo asi 9 nebo 10 inscenací, teď se to hraje v Brně. A většinou v úpravě Mirka Hanuše, která je perfektní, takže je tam napsaný právě jako spoluautor. A myslím si, že ten důvod, proč se to hraje, jsou ty písničky. Tím neubírám ani Šabachovi, ani Jarchovskýmu, ani sobě. Ale prostě ty písničky se povedly a byly daný předem a sehnali jsme i možná díky nim producenta pana Ježka tehdy ze Space Filmsu, že to štěstí bylo, že my jsme se vrátili na tu nejlepší produkci, která tehdy byla k dispozici, ale byli jsme neznámá parta, včetně Ivana, taková hvězda on nebyl tehdy ještě. Ale samozřejmě pro ten Hanspalský okruh ano a Jirka Ježek je z Hanspalky. Takže to nám pomohlo. U Pelíšku naopak ten film, to jsme tak dlouho čekali na jeho realizaci, až Ivan Hlas, který měl zase dělat hudbu, až ztratil trpělivost a vydal ty písničky zvlášť. A my jsme při střihu toho filmu tam začali dávat archivní věci, které nám začaly i pomáhat v navození toho. Tehdy to ještě nebylo tak zprofanovaný, jo. Dneska mám pocit, že už je to takový, jako chceš vytvořit prostě to, tak tam plácneš nějakou písničku z té doby. My jsme tehdy, mě se ptal třeba Petr Janda, proč tam nejsou olympici, jo. Já ho mám rád a tohle. A já jsem říkal, že kolipy každý zná. Já jsem měl takovou ambici tam oživit nějaké věci, které upadly v zapomnění. Ale mají ten emocionální potenciál. Ať už to je ta píseň Slunečný hrob, kterou Vláďa Mišík na jevišti nikdy nespíval. A vlastně existovala v české verzi s tím textem Jirky Smetany, jenom ta verze nahraná. Jo, nebo písničky Deja Ursiniho s Beatmanama, se Soulmanama, jo. A potom k mnoha mým raným filmům a k inscenacím dělal hudbu Aleš Březina, to je můj celoživotní kamarád, jeden z takových lidí, který mám rád, znám je od svého dospívání a těší se nejenom mý lásce, ale i velký úctě, kterou, a já ji k němu měl už těch 19, kdy on prostě hrál nás na chatě na housle a říkal, že by si přál, aby Bohuslav Martinů byl stejně známý skladatel jako Leoš Janáček nebo Antonín Dvořák a celý život tomu zasvětil a myslím, že v tom je leccos dokázal jako šéf toho studijního centra Bohuslava Martinů, takže Aleš Březina je taková zvláštní kapitola. Když se ho ptali, proč spolu děláme, tak já jsem to někde buď to slyšel nebo če, tak mě to zajímalo, co jako říkáš. Vždycky hledáš, když mluví tvůj kamarád někde, tak hledáš, co to řekne o tobě. A se ptali, proč se mnou dělá. On říkal, že nás spojuje podobný smysl pro humor. A já jsem zjistil, že to tak platí i o jiných skladatelích. Třeba o Ivanu Acherovi, to je můj velký oblíbenec, kterého znám nejenom z divadla komedie z té pařížské éry, ale znám ho taky z Přístavu, kde bydlím. A on tam má taky boudu, tak tam máme vedle sebe houseboaty. Tak s Alešem Březinou nebo Ivanem Acherem tam ta hudba vzniká dodatečně. Ale třeba s Vladivojnou, já rád oslovuju dámy, dělal jsem s Vladivojnou, dělal jsem s Katarzí, teď ten poslední projekt s Martinou Formanou, tam dělala hudbu Beata Hlavenková. Všech si nesmírně vážím a mám je rád a taky mají dobrý smysl pro humor a jsou to velký autorský osobnosti, ale tam někdy s tou Vladivojnou a i s Katarzí některé věci vznikly předem. Když jsem dělal s Vladivojnou Nevinnost anebo potom dvě řady série Až po uši pro HBO, tak ona psala tu hudbu paralelně, posílala mi ty motivy do střižny a my jsme s nima jako pracovali, někde jsme říkali, tohle rozvíjej nebo tohle přearanžuj ještě, nebo tohle se nám moc líbí jako leitmotiv a nebo tady k tomu by se nám ještě líbila jedna linka pěvecká a takhle jsme do toho, jsme si o tom povídali, vznikalo to za pochodu, takže po každý je to trošku jiný. Nestalo se nám nikdy, že bychom měli tak přesnou představu o hudbě předem. Jedině v případě těch Šakalých let, tam jsme skutečně tomu Ivanovi popsali přesně, co si představujeme, co v té písni má být, kdo tam má zpívat. Ale my mu to odevzdali, to bylo asi 20 stránek a on přines obratem píseň a říkal, tak už mám píseň pro tu holku, ale takovou jsme tam žádnou neměli, předpovězenou ani sepsanou. A tak se nám líbilo, že jsme ji tam samozřejmě hned zařadili. Takže i když někdy máš jakoby přesnou představu a snažíš se ji tomu skladateli tlumočit, tak se to pak může měnit. Ale já jsem určitě zapomněl jsem na Matěje Kroupu. To je taky vynikající skladatel, který dělal hlavně pro Dejvický divadlo s Mirkem Krobotem a z takový rodiny, která já mám je hrozně rád a jeho brácha Janek Kroupa, s kterým jsem dělal minisérii Nás seznámil, tak no, Matěje mám taky ve velkých. Rád s ním zase budu dělat, takže on i se mi odvděčil, že pro divadlo v Chebu udělal perfektní muzikál s jazzovým orchestrem. Podle našeho filmu Musíme si pomáhat.
1: Je to, jak říkáte, případ od případu.
0: Ano,
1: tak
0: to
1: jsme to teď se pokusili trošku posluchačům osvětlit. Já bych uvedl další skladbu. Byste si přál jako interpreta slyšet Rudyho Linku.
0: Jasně.
1: A tak si teď bude hrát ještě se svými přáteli. Pak je představím píseň Just Between Us.

0: Just Between Us, to byla skladba, kterou teď zahrál nejenom Rudy Linka, ale taky John Abercrombie, Mike Formánek, Jill Goldstein a George Mraz. Tedy jak Češi, tak zahraniční umělci.
1: To je elitní parta. No tak on, Rudy je Čech, samozřejmě no, většinu života žije v Americe. A já ho mám strašně rád. A zase bych si vzal toho Březinu. Spojuje nás ten smysl pro humor. Já strašně rád Rudyho poslouchám, jo, nejenom jako muzikanta, ale i jako vypravič. A myslím, že třeba jeho vzpomínková knížka je naprosto úžasná.
0: Posluchači ho taky slyšeli tady v tomhle studiu hovořit, takže si možná ještě vzpomenou a můžou si udělat představu. Já se chci teď ještě zeptat na, vy jste říkal, že málo teda byste chodil do divadla, kdybyste chodil jenom na svoje režijní divadelní představení, ale co vás přitahuje na tom divadle třeba odskočit si vlastně od toho filmu, který je takový základ pro vás?
1: No, je to jiný médium, je to živý, ten film má, bych řekl, tak samozřejmě někde je to, jsou tam styční body, jo, většinou tam účinkují herci, ale ty vypravěcí prostředky jsou jiný. To divadlo je metaforičtější, děje se teď a tady před váma, má jiné možnosti a zároveň je na něm zrušující ten limit, že to vyprchá. Že já jsem si to uvědomoval zvlášť intenzivně, že já jsem se strašně obdivoval, přestože byl jenom o 2 roky starší, Petru Léblovi. Chodil jsem pod Gimplu na divadlo do Prapo, nebo později jelo, byla Událost, že? Ty groteska, Tauridus a tyhle věci, tak já jsem to zbožňoval. Pak jsme byli spolužáci, jsem chodil paralelního ročníku na Damu, na režii. Obdivoval jsem jeho kariéru v divadle na Zábradlí. On byl legenda už za svého života, bohužel tragicky zahynul nebo rozhodl se zemřít. Ale ty jeho inscenace se ještě hrály a já se to pamatuju, že jsem u některých viděl třeba Dernieru, myslím si, celou Strýčka Váni. A říkal jsem, teď to zmizí. Už to nebude, protože třeba ta poetika Petra Lébla, já když vidím záznamy těch her, tak kdybych to neznal z toho divadla, tak by se mi to nelíbilo. A přitom v tom divadle se mi to strašně líbilo. Prostě něco se podle mě nedá úplně přenést. Něco jo, nějaký inscenace, který jsem třeba viděl zaznamenaný, který dělal v divadle třeba na Zábradlí Evald Šorm, tak samozřejmě v tom divadle to mělo větší sílu, ale když se na to podívá člověk po těch 40 letech, tak to furt je jako dobrý. Ta poetika něčím přenosná je. Ale poetika toho Dušana Pařízka nebo Petra Lébla nebo Jana Mikuláška, to je prostě můj obrovský oblíbenec. Teď je to umělecký šéf divadla na Zábradlí. Nebo s Dorou Viceníkovou, tak oni jsou, on je jako kmenový režisér, není myslím umělecký šéf. Ale myslím si, že to, co dělají, je naprosto mistrovský, ale nedá se to úplně zaznamenat. Nebo dá se to zaznamenat, ale není to tak dobrý. Některé věci zaznamenat jde. Ideální je, když ten tvůrce sám je jako schopný filmař, tak bych jmenoval dalšího svého obrovského oblíbence Jirku Havelku. Tak třeba jeho famózní představení Dechovka, který se hrálo na Barášnický rychtě a byli do něj zapojení diváci a byla to prostě, byla to událost, byla to představení roku tehdy, tak on si to i natočil. Asi na, já nevím, na kolik GoProček, kdy lidi měli na hlavách ty kamery a on to pak se stříhal, tak to, tam se ten duch toho představení dá připomenout tím letím. Viktor Tauš, další můj jako kámoš, kterýmu se obdivuju, tak natočil některé věci prostě v divadle takovým invenčním způsobem. Ale jinak to divadlo prostě zmizí a je to kouzlo toho okamžiku, je nepřenosný.
0: Tak to bylo o divadle s Janem Hřebejkem a teď bude píseň, která je taky vlastně z divadla Voskovce a Vericha z Osvobozeného divadla, Kolumbovo vejce.

kéž by dnes měl ponorku a zajel do New Yorku zaspívat za celou Evropu. Čím se to naše oko kochá, jaká to velkolepá.

0: To bylo Kolumbovo vejce, Voskovec, Werich. Teď já nevím, jestli to bylo a z jakého představení.
1: Já myslím, že to bylo některé z těch úplně posledních představení. Já myslím, že to bylo úplně z nějakých poslední premiéry, protože ta skladba byla napsaná těsně někdy před Mnichovem. Vyloženě mluví o tom, o té rozbité války v Evropě, obrací se k té Americe, takže ta píseň se vlastně okamžitě nemohla hrát. Po válce jsme se neotáčeli jako společnost té Americe, takže i když se oni na krátkou dobu prostě opět sešli tady, těch poválečných letech, tak ta skladba se nehrála. Pak se 40 taky rá nemohla. Já ji zbožňuji, je vtipná. Nevím, o tý, jestli to platí o té trumpovské Americe, tam se nechci pouštět do toho, ale to Kolumbovo. Mně se to líbí, my jsme to dali do trilogie Zahradnictví. Já to mám hrozně rád, je to ve filmu Nápadník, v tom posledním filmu z téhle trilogie. A zpívá to tam taková vzácná parta. Můj první asistent na tomhle filmu, Krištof Michal, zpěvák, kdysi support lesbět, dnes sportles, vynikající zpěvák a můj oblíbený první asistent, tak ten tam hraje a zpívá, Zdeněk Pecháček tam je, je tam bohužel zemřelej Honza Kalina ze skupiny 100 zvířat. Já strašně rád odsazuju muzikanty. Teď mě třeba v poslední sérii hraje Nikola Mucha. A pak tam zpívá Anča Fialová, Martin Finger samozřejmě, ty to hraje na piano, on to teda na to piano nehraje v tom filmu. Já tu píseň mám prostě rád. Voskovec, Werich jsou vedle toho Jiřího Suchýho takový i téma. Já se furt každýho, kdo je třeba zažil, já jsem spolupracoval se Soňou Červenou, měl jsem ji velice v úctě a rád a taky jsem se jí vyptával na Voskovce s Werichem, že vlastně právě po válce dělala tady na tom muzikálu Divotvorný hrnec. Já jsem předtím se splet, když jsem mluvil s paní Klauzovou a řekl jsem, že můj táta režíroval Divotvorný hrnec Divadle na Slupy, ale on dělal Divotvorný klobouk, myslím. Což je klicpera, že jo? No. Já si to pletu. Teda nepletu si to, ale občas se
0: klobouk takhle... Klobouk hrnec, ano.
1: Prostě se přeřeknu. Ale takže s Soní jsem se vyptával, Miloše Formana jsem se třeba vyptával na Voskovce. S ohromnou chutí jsem četl opravdu objevnou knížku Michala Bystrova o Voskovcovi a Werichovi v Americe, protože o tom se daleka tolik nevědělo. Některé věci byly předmětem až takového mýtu. Takže mně se tyhle ty dva chlapy a to jejich rozdělení a třeba jejich korespondence, to byl pro mě ohromný objev. A čtu to furt dokola. Už taky ve věku, kdy nějaké věci čtu po druhý, například vzpomínky akupunkturního lékaře Jaroslava Hovorky, který léčil Wericha v posledních letech. To jsou taky trošku trýznivý vzpomínky, ale jsou plný čínský poezie. Ten pan Hovorka byl taky synolog a baví se s Werichem o starý čínský poezii. A je to prostě moje téma, tyhle ti chlapy.
0: Vy už jste se na začátku zmínil o tom, co děláte teď, teda v současné době, protože jednou jsem vás chytil, listil na nějaké noční natáčení, ale připomeňme to, co to bude. A jestli teda chcete něco k tomu prozradit, samozřejmě.
1: Já dodělávám dva projekty pro Českou televizi. Jeden už dokončujeme, děláme, mícháme zvuk. To je minisérie podle scénářů Martiny Formanové, podle jejich povídek Na tělo, jmenuje se to Na tělo. 9 dílů ve skupině Pepi Vývega děláme, doděláváme. To je takový společenský satiricko-komediální vztahový seriál, kde jsme pospojovali ty povídky v osobách vlastně takových abiturientů, jako 50, kteří se potkávají po 30 letech na abiturientském večírku, kde jim hraje ten Olympik, který jim hrál i na maturiťáku. A myslím si, že to je zajímavý počin, kde ty hlavní mužské role hrajou mý kolegové Slávek Horák, Viktor Tauš, Miky Křen, takže není, Tomáš Měcháček, ale tam je třeba Michal Baumruk, režisér, takže není to úplně takový posrstě, je to trošku, obsadil jsem tam celou řadu nějakých, bych řekl, i nových tváří, je tam Aneta Wignerová, bývalá mis, manželka Petra Kolečka, přesně, já jsem ní poznal, říkám, ta holka má ohromný talent, tak ta tam hraje, a pak tam hrajou teda známí herci, jako Táňa Dyková nebo Klára Jisová, Lucka Žáčková. Já vždycky na někoho zapomenu a je to pak trapný. No a teď točíme podle Matěje Dadáka. To jsou takový tak Mrštíkovi, kdyby o 100 let později napsali Rok na vsi, takový vesnický seriál s Jirkou Havelkou, Marikou Šoposkou a Toničkou Formanovou v hlavních rolích. A zase ta už je úplně v odlišný roli s panem Šmicrem. Máme teď hezký nový setkání, jak tý Formanový, tak tady. tohle je mnohem těžší, protože tam ten seriál je, tam bylo těžký, aby to mělo tu lehkost, jo, když to tohle je jako trošku i jako tíživá věc a hlavně se odehrává během 4 ročních dob a my to nemůžeme točit během 4 ročních dob. Tam strašně moc nočních scén, hraje tam tolik herců, že kdybych je tady vyjmenovával dalších půl hodiny, tak to ještě všechny nevyjmenuju. Tak to je taková výzva, ale tam jsem v půlce té práce, v půlce natáčení, tak tam to ještě nemůžu ani anoncovat, jaký to bude. U té Formanové tam jsem teda dost spokojený, myslím, že se nám to povedlo. No. Nebo na mý možnosti. Jako, někdy, víš, někdy mě přijde, že to třeba mohlo být líp napsaný, nebo že jsem to mohl líp třeba nějak obsadit nebo něco, ale nejsem vždycky spokojený sám se sebou na 100%, ale tady jsem tomu dal těch 100%, no, tak a myslím si, že to funguje, že lidi, co třeba ty povídky měli rádi v knížce, že to určitě nesklame.
0: Tak já moc děkuju, Honzo, že jste přišel do našeho studia k našemu rozhovoru. Poslouchali jsme taky příjemnou hudbu. Na závěr to bude od Toma Waitse píseň Marta, kterou jste si přál. A já vám přeju, aby se dál všecko dařilo a že se nesejdeme, a to si přeju já. Nebo že se sejdeme, a to si přeju já, dřív než za 20 let zase.
1: Já řeknu drobnost, jo.
0: No.
1: Když jsem se zmínil o té Soně Červený, tak Soně měla velkou světovou kariéru jako zpěvačka. Myslím, že dokonce patří jako její rekord, že snad nejvíckrát ze všech zpěvaček 20. století zpívala na jevišti Carmen, ale to nevím to přesně. Ale co mě zaujalo, když ona s tou kariérou operní pěvkyně přestala, tak se vrhla na avantgardní divadlo, dělala Spinnou Bausch s Lou Reedem a úplně poslední věc, myslím, měla Black Ridera všude možně po světě a to je hudební divadlo s Tomem Waitsem, takže s Tomem Waitsem nás propojuje je paní Soňa Červená.
0: Děkuju, přeju krásný den a příjemné natáčení, i když bude třeba noční. Naschledanou.
1: Naschledanou.